Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a už je čtvrtek s datem 17. září. Svátek má Naděžda. Jedná se o jméno slovanského původu. Jméno vzniklo v ruštině jako doslovný překlad řeckého slova Elpis. Významem slova Elpis také jméno. Jména Naděžda je tedy jednoduše naděje, případně pak plná naděje nebo dávající naději. Naďám přejeme k svátku všechno nejlepší a posíláme další písničky, tak ať se vám hezky poslouchá.

Ať se nahlucom zkýší, kde najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat rubiku.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo, v jeho východní polovině území je deštivo, objevují se přehánky, místy i vydatnější srážky. Výjimečně také bouřky, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, výjimečně se vyskytnou přehánky na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo. Na východě místy se objeví také déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

A pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, čtvrtek 17. září a svátek má Naděžda a taky Naďa. Narozeniny dnes oslaví herečka Klára Polertová-Trojanová, její 55 let. Dalším oslavencem je tenisový trenér a bývalý profesionální tenista Tomáš Berdych, dnes je mu 41. A když se podíváme daleko za hranice, tak dnes bude slavit taky americká zpěvačka Anastasia a té je čerstvých 58. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a teď už tady pro vás máme další pohodové písničky, tak příjemný poslech.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo v jihovýchodní polovině území, je deštivo, objevují se přehánky, místy i vydatnější srážky. Výjimečně také bouřky, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, výjimečně se vyskytnou přehánky na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo. Na východě místy se objeví také déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: S vámi je Rádio Blaník a hezké brzké ráno přeje Martin Ledinský. Je čtvrtek 17. září a všechno nejlepší přeji všem naďám, které slaví svátek. Dnes je taky Světový den bezpečnosti pacientů. A teď se pojďme podívat na to, co se událo před lety. Dnes je to 17 let, co americký prezident Barack Obama zavolal tehdejšímu českému premiérovi Janu Fischerovi, aby mu oznámil, že americký radar v Brdech stát nebude. Tady ten pro někoho možná kuriozní telefonát se odehrál 17. září roku 2009. A dnes uplyne 27 let od vzniku slavného výroku, který zveřejnil deník Metro. Jednalo se o údajný výrok 72-leté důchodkyně Věry Pólové. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala. Metro ji otisklo v roce 1999. Tuto hlášku pak po 10 letech média zmiňovala jako nejslavnější výrok o českém internetu či nejrozšířenější český internetový mem. Tolik výročí a teď už vám na Blaníku opět budeme pěkně hrát. Dobré ráno.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: neočekávané události.
1: Krásné ráno, je čtvrtek 17. září, dnes má svátek Naděžda a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu popoledně začne v Českých Budějovicích den jihočeského zdraví a prevence. Na náměstí Přemysla Otakara II. Nabídne návštěvníkům bezplatná vyšetření kožních znamének, kontrolu tepen, ultrazvukem měření glykémie a nebo například krevního tlaku. Hodinu před polednem proběhne na vlakovém nádraží v Táboře slavnostní zahájení rekonstrukce nádražní budovy, při které bude historická část nádraží rozšířena o moderní zázemí pro cestující. Dnes také startuje výstava studentů Plzeňské fakulty designu a umění, kteří zpracovali odkaz Václava Havla ve fotce, malbě i nových médiích. Akci hostí Radbuská náplavka Počálek. Regionální muzeum Litomyšl přivítá výstavu Archeologické nálezy z usedlosti v Horním Újezdě a slavnostní otevření nové cyklostezky, která propojuje Jilemnici s Martinicemi v Krkonoších, proběhne ve 4 hodiny odpoledne. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Kdekoliv na světě
5: a 24 hodin denně.
4: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
5: na našem webu radioblaník.cz.
6: Pěkné ráno, skvělý den, je tady čtvrtek s datem 17. září a zítra 18. už jedeme k vám. Ano, je to město Čáslav, kam míří tým Rádia Blaník a další letní koncert. A já jako Krajánek se tam vypravím právě dnes.
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Dnes sice takové krásné počasí jako včera nebude, očekávejte většinou zataženo až oblačno s deštěm nebo s přehánkami a teploty, které vystoupí k 22 stupňům. Já vám přeji hezké ráno.
5: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
6: A jdeme na to, jdeme probouzet hezkou českou písničkou. Ano, mezi 5. a 6. jenom hezky česky pro vás.

0: Dobré ráno, hezký čtvrtek, posloucháte Rádio Blaník a teď pozveme na letiště v Ostravě, konkrétně do Mošnova.
1: Rádio Blaník, jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude tam, kde se něco...
0: Na dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které budou o víkendu na letišti v Mošnově na Novojičínsku, vypraví České dráhy speciální expresy z Prahy, Brna a také Olomouce. Více informací nám prozradí mluvčí dopravce Vanda Rejnochová.
2: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
0: Já ještě doplním, že na tuhle akci pojedou také speciální autobusové linky, a to z Ostravy, Frýdku, Místku, Nového Jičína a Kopřivnice. A bude jezdit také kivadlová doprava na nádraží ve Studence. Tak pokud se sem jedete podívat, hezky si to užijte a my si dál pojďme hezky česky hrát.

0: věcí.
1: Já to znám, já to vím. I ve čtvrtek po ránu by to chtělo s takovou tu energií do toho nového dne. Ale kde jí brát, když má člověk před sebou už jen ten pátek a těší se na to, že přijde sobota a neděle a on se konečně vyspí. Tak víte co, řekněte si, zítra naposledy a pak už mám 2 dny volna. Tak to nějak zvládejte, buďte v pohodě a hlavně mějte skvělý den. A pokud to bude s Blaníkem, budeme rádi. Hezké ráno a díky za to, že jste s námi.
2: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Už máš šaty na ples?
6: Ne?
5: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
7: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
8: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
9: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.
12: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
13: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Herman. Jistota na celý život.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
4: Rádio Blaník, zprávy. Rádio.
5: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel odstartoval u Žatce návštěvu dvou regionů, Ústeckého a Karlovarského kraje. V nich se chce seznámit s tím, co se v regionech daří. Dnes mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Havlíčkův Brod upravil další část stoletého parku Budoucnost. Přibyla odpočinková místa, herní prvky a dřevěná mola u rybníků Obora a Harstrman. Nově upravená i zeleň a síť cest. Hasičské muzeum v Žamberku na Orlickou Ústecku má po rekonstrukci větší výstavní prostory. Do tří nových garážových stání se vejde i výšková technika. Muzeum otevřou 3. října. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. A více dozvíte v dalších zprávách za půl hodiny. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká ochlazení a odpoledne téměř beze srážek. Bude zpočátku oblačno až polojasno. V Čechách ráno místy až jasno a výjimečně se objeví také přehaňky. Na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.
4: Pohodové České rádio.

0: Dobré ráno, hezký čtvrtek, posloucháte Rádio Blaník. Tuhle chvíli pozvánka pro vaše pejsky. Byli jste někdy v Tachyonu v Čerčanech? Tady se můžete naučit úplně všechno. Konec konců o tom, co tady cvičí, co tady probíhá i jaká mistrovství tu pořádají, jsem si povídal s Aničkou Scherenberger. A ptal jsem se na to, na jaké sporty tady naše pejsky můžeme připravit.
1: Pořádáme tady hodně závodů, v zimě je tady neustále plno. Běhají se tady kvalifikace na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, běhá se tady mistrovství České republiky, běhají se tady různé jiné závody, pořádají se akce pro psí sporty agility a obedience, tribe ball.
0: A mimo toho krásného areálu tady vevnitř je i venkovní.
1: Ano, máme venkovní obrovský plac velikosti fotbalového hřiště, kde se vejdou ještě dva plnohodnotné parkury.
0: Je možný si to tady třeba pronajmout, i šance?
1: Ano, máme rezervační systém na našich stránkách přes rezervační portál a člověk se tam může zalogovat, požádat si o členství a normálně si jako zarezervovat svoje tréninkové místo.
0: Takže jaro, léto, podzim to tady frčí, ale v zimě je tady asi zima, že jo?
1: Ne. V zimě tady zima není, protože my jsme náramně dobře vybavení, takže v létě chládeček, v zimě teploučko. Máme tady klimatizaci a hala je dobře odizolovaná. Takže
0: paráda. Tak moc krát děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Já si myslím, krásná pozvánka pro vás, kteří milujete psí sporty. Ovšem ty lidské, tak ty zase pro změnu velice miluje můj kolega Petr Slíva. On běhá běžně ty maratony a tohle. Tak jako smekám, jako fakt jako za mě Petr dobrý, nicméně s ním i skvělá Adéla a za chvíli už dobré ráno Rádia Blaník. Takže od sportu zase zpátky k písničkám až do 6. raní, jenom hezky česky pro vás.
2: Čechomor v pražském planetáriu.
3: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
2: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
3: V úterý 22. září.
2: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
3: Každý den vždy po pravém poledni na Blaníku.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
11: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
15: Aditek!
8: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
15: Aditek!
8: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
15: Aditek!
16: www.aditek.cz jako guma.cz Aditek těsní hned.
17: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Protože i po šesté to na Blaníku bude hezky česky. Ve čtvrtek 17. září, teď je 5.54. Rádio
1: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
2: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
3: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
4: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes z rána zataženo i s vyznívajícím
4: dešťem. Rádio Blaník.
3: Pak čekáme zataženo
5: stručně,
3: až oblačno
5: jasně,
3: a přehání se jen o jedinile. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Tolik o počasí a teď Monika a zprávy.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Strany vládní koalice dnes budou pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda Andreje Babiše chce rozpočet schvalovat na svém příštím zasedání, a to už příští pondělí, pak ho projednání dostane sněmovna. Známé Paddingtonovy pohlednice už dorazily do Česka. Charitativní projekt pod hlavičkou UNICEF totiž slouží jak zvídavý školákům, taky podvyživeným dětem v zemích třetího světa. A pokračuje reportér Radek Barkman.
8: Pěkný den. Do Česka zamířil charitativní projekt Paddingtonových pohlednic. V zásadě se jedná o dárek pro školáky mezi 6 až 12 lety věku, který obsahuje cestovní deník, pohlednice a mapu světa. Zároveň ale pomáhá i hladovějícím dětem pod hlavičkou UNICEF. Celý obnos za balíček plný zábavních a vzdělávacích aktivit ve výši necelých 500 měsíčně totiž putuje právě do zemí třetího světa. Z těžké podvýživy tak jeden balíček může ročně zachránit až 5 dětí. Z britského velvyslanectví Radek Barkman.
7: Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Její slova vyvolala aplaus velké části plného sálu. Trump vše označil za možný projev nepřátelství. Fotbalisté pražské Sparty v Jerevanu zabudovali. Do Evropské ligy vstoupili vítězně, když v utkání prvního kola ligové fáze porazili Ararat Arménii 4-1. Tým chválil i trenér Brian Priske, který doufá, že na tento výsledek Sparta naváže v domácí lize proti Olomouci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
10: S Petrem Slívou.
11: Dobré ráno, tak se do něj pustíme. Už je tady čtvrtek, má datum 17. září. Pokud se jmenujete Naděžda nebo Naďa, tak vám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Za minutu bude 6 a za chvíli o účtenkách, protože i dneska se budou proplácet. Dobré ráno.

0: Abba a Fernando v dobrém ránu na Bleníku 6 minut po 6. hodině. Zhruba za hodinu touhle dobou už budeme proplácet účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ale nejdříve k tomu včerejšímu kolu. Po 7. hodině, takhle včera ve středu, Adel vybrala SMSku od Miloslava. No a já jsem volal do Litvínova, abych proplatil účtenku. Co děláte teď, Miloslav?
3: Sedím u stolu kuchyni, poslouchám rádio.
0: No to je dobře, tak zkontrolujeme si, jestli posloucháte to správné rádio. Kdo dospíval na Blaníku?
3: Olympik.
0: Je to tak.
3: Děkuju.
0: Takže do Litvínova posíláme 2825 korun. Kupte si něco pěkného pro sebe teď.
3: No pro manželku spíš.
0: Takže Miloslavovi jsme proplatili nákup. Co to bude dneska, to se uvidí a uslyší zase zhruba za hodinu, jak jsem říkal. Do té doby máte ještě čas poslat tu svou účtenku. Nemusíte nikam na poštu a házet ji do schránky, prostě přepište z té účtenky to, co na ní je, to znamená, kolik to stálo a co to bylo. Do SMSky připište jméno a příjmení a odkud jste a celé to takhle pošlete na 6318 18, tím máte splněnou polovinu podmínky a ta druhá polovina je, že musíte po 7. hodině poslouchat a mít nabitý telefon, abychom se vám mohli dovolat a když se dovoláme, tak se zeptáme, kdo právě na Blaníku dospíval. Proto je potřeba taky dobře poslouchat. Tak držíme palce, za hodinu se do toho dáme.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Za chvilku už počasí, jak my tady familiárně říkáme, počo, na Blaníku.

0: oblačno a na východe a juhovýchode ešte doznievá dešť v súvislosti s zvlnenou studenou frontou. Od severozápadu sa už ale oblačnosť zmenšuje a v severozápadnej polovine Čech máme aktuálne polojasno až skoro jasno a ojedinele sa zde vyskytujú i mlhy. Teploty sa pohybujú od 15 do 10 stupňov, ale v severozápadnej polovine Čech je práve díky tej zmenšenej oblačnosti miesty chladnej, napríklad v Liberci máme necelých 8 stupňov, najnižšiu teplotu máme aktuálne na stanici Jelení v Krušných horách, kde je 1 stupeň nad nulou.
1: Jak bude vypadat zbytek dne?
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy až jasno s pojedinelými mlhami, naopak na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě zataženo a na jeho východě místy s doznívajícím deštěm. Během dne předpokládáme jak v Čechách, tak na Moravě a ve Slezsku jen výjimečně možnost přehánky. Maximální teploty dnes už za studenou frontou opoznání nižší než včera, od 17 do 22 stupňů.
1: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
0: Za málo, naslyšenou.
2: Tak takový bude ten čtvrtek 17. září. Já se ještě vrátím k tomu zítřejšímu letnímu koncertu. Pokud byste chtěli být v předstihu, tak už teď se můžete podívat na naše stránky radioblaník.cz, celý program je tam. A tohle už jsou Gumbay Dance Band a Eldorado na Blaníku. Bude 6:45, za 2 minuty.

0: Miluju tě. Skupina Jelen, Jura Pavlica a Hradišťan na Blaníku. Tak jsem se před chvílí podíval do kalendáře a zjistil jsem, že letos to přijde o něco dřív než jiné roky. Čas se nám chystá zase trošku zamotat hlavu. Letos ta změna přijde z letního na zimní čas o něco dřív a tentokrát opravdu není potřeba hledat žádný složitý důvod, může za to prostě kalendář. Hodiny budeme posouvat v noci ze soboty na neděli 25. října. Pozor, ne září až října, až ten příští měsíc. Ve 3 ráno se ručičky vrátí zpátky na druhou a právě 25. říjen je vůbec nejdřívější datum, na které může konec letního času připadnout. Dobrá zpráva pro všechny spáče, je to ta lepší varianta, kdy nám přibude o víkendu jedna hodina. Máš ráda změny času, Adel?
1: Já mám ráda změny času.
0: Fakt?
1: Protože jak my vstáváme brzo, tak je to pro nás super, že to vlastně světlo není tak brzo, protože když se to posouvá na ten letní čas, tak jinak by vlastně bylo světlo už ve 3 ráno, takže já mám ráda změny času.
0: Já moc ne, teda já mám rád tuhletu změnu, protože nám přibude ta hodina o víkendu a zase na druhou stranu já chodívám večer běhat, to znamená, že ta tma už bude dřív, takže už zase budu běhat s čelovkou, což já úplně teda nesnáším, takže já to mám teda obráceně. No nic s tím neuděláme, ta změna prostě proběhne, takže ty budeš mít radost, já budu mít radost té hodiny navíc o víkendu a zase to nějak přežijeme, ostatně jako každý rok. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6.22.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
6: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevínem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hermann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.
10: Trenérkarna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenérkarna.cz. Fajront.
11: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Tripartita dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Řešit budou i novelu zákoníku práce s pravidly odměňování, která vychází z unijní směrnice. Okresní soud v Mostě dnes bude pokračovat v jednání k návrhu na propuštění nejdále vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Ve vězení je za dvě vraždy, za mřížemi strávil skoro 39 let. Himalaj se v současné době velmi rychle mění. Katastrofě v Nepálu předcházely rekordně vysoké teploty. Hranice, ve které teploty klesají k bodu mrazu, se posouvá stále výše a ledovce rychle tají. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Našim sousedům podlehli 1-3 na sety. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
6: Dobré ráno ve čtvrtek 17. září, je čtvrtek, to je taky den pro našeho krajánka, kdy vyráží za vámi nebo vyráží na místa, která stojí za objevení, tak si ho za chvíli vyspovídáme, kam vyrazí právě dneska. Teď už Martin Maxa a Ráno v ulicích, za minutu bude 6:30.
0: Pohodové české rádio.

0: Ráno v ulicích a Martin Maxa. Martin Maxa byl úterním ranním hostem na telefonu. Pokud jste to nestihli, tak video záznam z tohoto rozhovoru najdete na mém instagramovém účtu. Tak teď jsem si ohřál polivčičku já.
1: Krajánek Rádia Planík.
0: Teď ji ohřejeme našemu krajánkovi, protože tím je dneska Martin Císař. Martine, ahoj.
2: Ahoj, krásné dobré ráno tobě a samozřejmě i Adélce a především našim posluchačům.
0: Tak ty teď vysíláš na Českém Blaníku, ano. Ale potom se vydáš vstříc novým dobrodružstvím. Kam to bude?
2: Já se tam tak těším. Já to město miluju. Ono je krásné, historické, jsou tam super lidi. A zítra tam pojede tým Rádia Blaník v čele s Ivou Leckou. Takže kam to pojedu?
0: To bude vědět nejlépe Adel, protože tam pojede taky.
3: Ano, já jsem si to dokonce dneska ráno hledala v navigaci, protože pořád s Ivou i s mým manželem debatujeme, kdy teda vjedu, takže je to Čáslav.
2: Je to Čáslav, je to krásné středočeské město, já ho miluju. Miluju to náměstí s panem Žižkou tam pěkně. Já na něj konec konců taky ukážu, protože
0: nemá kulomet jako v Černých baronech.
2: Ne. Tady je to opravdu o něčem trošku jiném, ale já se prostě do Čáslavy těším, tam je prostě tak dobře. A navíc mám takový bonus, a víte co, já vám ho neřeknu. No to mi řekne sám pan starosta. No tak nechte se trošku jako napínat, po 14. a po 17. prozradím víc. Pan starosta slíbil totiž, že pro posluchače a pro všechny příchozí bude mít takový malý bonus. Vidět pěkně to náměstí z pěkné výšky, takže tohle
0: tak to všechno. Tak asi z radnice, ne?
2: Ne. Budeme ještě vejš.
0: Ještě vejš?
2: No jasně.
0: Na dronu poletíte? Dobře,
2: to
0: tak
2: bych chtěl vidět.
0: Těšit.
2: To bych chtěl vidět, který dron by u nás císaře. To bych chtěl vidět teda, tak takové ještě nevyrábí, Peťo.
0: No tak v každém případě dneska tam bude Martin Císař, zítra tam bude Janek Ledecký, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a Blanická kapela, k tomu se ještě během rána dostaneme. Tobě šťastnou cestu,
2: díky.
0: Teď teda pěkné vysílání na Českém Blaníku a tohle už je Petra Janua. Už nejsem volná. Když oknem

0: Dragostea DJ a Ozone na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak když jsem před chvílí trošku naťuknul ranního hosta tím, že tady v úterý byl Martin Maxa, tak já naťuknu i dnešního ranního hosta. Většinou to neprozrazuju předem, ale už jsme to udělali včera. Dnešním ranním hostem na telefonu bude Věra Martinová, první dáma české country. Poslechněte si to po 8. hodině. A krásně nám to vyšlo, protože dneska je navíc Mezinárodní den country hudby. A Adele se k tomu tematicky oblékla a přišla v takovém, já nevím, to je džínový overall, nebo co to máš na sobě?
2: Ano, je to džínový overall a s dlouhými nohavicemi tedy, protože dneska nebude úplně teplo.
0: Nebude, už tě chybí jenom kytara. Tak místo kytary nám řekni, jak dneska bude teda.
2: Tak začneme u těch teplot. Dnešní teploty budou o něco nižší než včera, ale stále to nebude žádná tragédie. Čekají nás teploty od 17 do 22 v maximech, na horách bude pouze okolo 12 stupňů a očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu. V Čechách může být po ránu místy až jasno a co se týká přehánek, tak ty se objeví opravdu jen ojedinělé. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo, na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. No a počítejte v Čechách i ojediněle s mlhami, ty se ale během nebudou postupně rozpouštět.
0: No a tohle vás čeká na Blaníku o víkendu.
1: Máme pro vás další výjimečný dárek.
3: Celý nadcházející víkend strávíme s dámou, která chystá už druhý sraz optimistů.
1: A my pro vás máme vstupenky.
3: Vyhodíme navíc její nejhezčí písničky a také si s Olgou trochu popovídáme.
4: Až budu starou ženou, budu chodit v přístavu.
1: Tak laďte Blaník a užijte si víkend s Olgou Lounovou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Maxi.
13: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
12: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Datart uvádí Dny Marianne.
16: Dny Marianne, jo.
15: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
18: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
19: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
18: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
19: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
20: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
21: Musíme běžet!
20: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
22: Připrav se.
20: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
23: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
24: Pepo, vstávej.
25: Nemusím.
24: Pepo, už je 8, vstávej.
25: Nemusím.
24: Je pátek, Pepo.
25: Nemusím.
24: Musíš už jít.
25: Nemusím.
26: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
27: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
28: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Tak prázdná Ivone Přenosilová zpívala na Blaníku a včera jste zase mohli slyšet tuhle znělku.
1: Pepovi parťáci.
0: Odpoledne totiž dorazili další parťáci Pepy Černého. Opravdu to byli parťáci, tentokrát byli dva. Přišli Vojta Drahokoupil a Natálka Grosová. No a řeč byla taky o tom, že teď oba vyrážejí na halové turné muzikálu Děti ráje.
2: Teď vlastně jsem byl osloven, abych si zahrál i jedničku v rámci toho halového turné. Já jsem na to kejvnul a tak nějak jsem se pak do toho zabředl víc a zjistil jsem, že tam toho je hodně, že ta moje role toho má hodně, ale zároveň to beru jako takovou výzvu, že vlastně skoro bez jakýkoliv zkoušky, nebo máme asi dvě, tři.
3: Máme asi dvě zkoušky na ten takový, svůj muzikál.
2: Takže vlastně my se teď s Natálkou scházíme ve volném času a trénujeme si to jako spolu a snažíme to udělat tak, aby to bylo fajn. Ale myslím si, že už po těch letech vlastně, co to Sagi dělá, Natálka i já, takže z toho nemůže vyjít úplnej průšvih. Takže vás vlastně všechny tímhle krásným zakončením zvu. Těma emocema, který na vás čekají, přátelé, já si myslím, že strhneme každé to město.
3: Je to fakt neskutečný. Já jsem se vždycky divila, co se to děje vždycky na tom konci. Všichni tancují, všichni zpívají s váma, je to fakt jako obří energie a musíte to zažít naživo.
0: Vojta Drahokoupil, Natálka Grosová byli včerejšími Pepovými parťáky a celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět opět na webu radioblaník.cz a na našem YouTube kanále.

Michal Davida, Děti ráje, Děti ráje, to je taky muzikál, ve kterém si zahrají Vojta Drahokoupil a Natálka Grosová, zahrají a zaspívají a ti byli včerejšími Pepovými parťáky, proto jsme si teď dali i tuhle písničku. A co si dáme v té příští hodině? Uslyšíte Marii Rotrovou.

0: Protože i po sedmé to na Blaníku bude hezky česky, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Nedvěd a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestil a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
3: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
4: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
5: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
8: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Rádio Blaník. Počasí.
11: Hezké ráno vám přeje Kristýna Šivčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude ráno doznívající déšť, postupně bude ubývat oblačnost a přehánky se objeví jen ojediněle. Na východě kraje bude pršet i během dopoledne. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Komplikace vás potkají na Jesenicku, a to za Bílou pod Praděnem směrem na Karlovu Studánku. Tady se střetlo nákladní auto s autobusem místem pojedete jedním místním pruhem.
16: Stručně,
11: s omezením jasně, pak počítejte ve Valašské Meziříčí v ulici Hulince za sjezdem z průtahu města. Tady se střetlo osobní auto s dodávkou. A v Ostravě v Železárenské ulici probíhají práce na vozovce, počítejte s omezením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě už jsou další zprávy a s nimi Monika Holubová.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
17: Aktuální přehled každý den.
18: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministr pro sport Boris Šťastný odmítl návrh z fotbalového prostředí. Týká se to vnášení a používání pyrotechniky na sportovní utkání, což by mělo být podle návrhu trestným činem a nejen přestupkem jako dosud. Šťastný ale pořadatelům doporučil důsledně využívat současnou právní úpravu. Ropit spustil preventivní kampaň 3 sekundy, to je easy. Cílí především na mladé chodce s mobily a sluchátky v uších v ulicích Prahy. Pomoci jim má vyhnout se rizikovým situacím, jak vysvětluje mluvčí Ropidu Filip Drábal.
19: Chceme apelovat na všechny děti a mládež, aby právě tou kampaní 3 sekundy si osvojili ten návyk, kdy stlumí hudbu a odhlédnou od svého mobilního telefonu. Chceme na ně působit jednak přes sociální sítě i přes školy.
18: Na webu 3sekundy.cz jsou navíc také dvě interaktivní hry, kde je možné si vyzkoušet pohyb v reálném provozu. Fanenské studánce na Svitavsku brzy začnou přípravy stavby 4 nových větrných elektráren. Na jaře příštího roku naváže výstavba základů a montáž samotných elektráren plánuje investor od září. Dokončení větrného parku očekává na přelomu let 2028 a 2029. Vše vyjde na skoro miliardu. Silničáři už opravují D5 za Plzní směrem od Nýřan do Líní. Omezení tam jsou mezi 88. a 94. kilometrem. První část rekonstrukce potrvá do konce listopadu, druhá na ní naváže po zimní přestávce na jaře. Práce v úseku vyjdou na zhruba 668 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
0: Pokračujeme v tom dnešním čtvrtečním ranním vysílání. Máme tady 17. září, další den, kdy budeme proplácet vaše účtenky, takže kontrola naší SMS brány. Máme dost SMSek, Adel.
16: No, já myslím, že rozhodně.
0: Jsi teď tak začetla, to by se tam něco zalíbilo, viď?
16: Ano, já už mám možná i vybráno.
0: No, uvidíme. Za pár minut ještě chvilku můžete psát. Za pár minut se do toho pustíme a někomu z vás zase zavoláme a zeptáme se, kdo na Blaníku dospíval. Kdybychom zavolali teď, tak byste nám řekli, že dospívala Marie Rotrová. Ale my zavoláme až za chvilku. Tak dobré ráno, je 7.

0: Kabát a Šaman na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A to, že právě dohrála skupina Kabát, to se bude někomu z vás hodit. Teda pokud vám zavoláme, pokud se dovoláme, pokud nám to zvednete a vy budete v obraze. Tak, víme, komu dneska voláme.
3: No, já už to vím.
0: Ty už to víš, tak mi to šoupni. Děkuju. Už to taky vidím, takže já jdu vytáčet telefonní číslo někoho z vás, kdo jste nám poslali soutěžní SMSku. A přihlásili jste se do účtenek, protože tady se bude zase proplácet. Alespoň v to doufáme. Tak vyťukáno, vypípáno. A zvoníme. Kam pak to voláme? Komu to voláme? A jestli pak nám to na té druhé straně někdo vezme?
4: Dobrý den.
0: Vezme, dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adéla, je tam Míra?
4: Ano, Míra.
0: Ten, co poslal soutěžní SMSku do účtenek?
4: Ano.
0: Ano, Adél, co to proplácíme?
3: Míra by chtěl proplatit brýle za 2349 korun.
0: Sedí to?
4: Sedí, sedí.
0: Já si ještě tady zkontroluji, jestli jste z Bavorova. Jste z Bavorova?
4: Jsem z Bavorova, teď jedu do Strakonic.
0: A posloucháte u toho Blaník, doufám teda.
4: Samozřejmě, samozřejmě.
0: Tak kdo dospíval?
4: Kabáti.
0: Je to tak? A my vám posíláme 2349 korun za ty nové brýle.
4: Tak jo, moc děkuju.
0: Tak, Míro, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, dal bych vám klidně hubičku, ale jednak jsem na holky a jednak prostě ten Bavorov je tam, co je, jo?
4: No, tak jsme na tom stejně, no.
0: Tak vám posíláme alespoň ty peníze. Zůstaňte nám na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
4: No, děkuju, mějte se, naschle.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČP.

0: Nám tady dýchla trošku sluna Itálie, Umberto Tozzi a ty Amo. Hodně sluníčka bylo taky v roce 2015, kdy meteorologové naměřili 31,3 stupně Celsia, takhle 17. září. Jak to bude dneska v roce 2026, to se dozvíte právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: I to sluníčko se dnes objeví, když zatím to tak nevypadá. Hlavně na východě území máme aktuálně zataženo a naopak na tom západě a v Čechách tady může být místy až polujasno a v Čechách dokonce po ránu místy i jasno, i když se můžou objevovat mlhy. Na Moravě a ve Slezsku se nicméně ta oblačnost během dne taky rozpustí, ale na jeho východě zatím můžete počítat i s doznívajícím deštěm. Jinak denní teploty v maximech 17 až 22 stupňů, na horách bude okolo 12 a foukat bude slabý vítr.
0: No a pokud teď čekáte na někoho, kdo nepřišel a měl přijít, tak vám možná za chvíli pípne SMS-ka a v ní se objeví Na mě nečekej. Tak to bylo Slý můstek, je 7:15 a tohle je Verona a Na mě nečekej.

0: zrovna na Blaníku. A kdy jste byli naposledy v kině? Že je to drahé? Tak co takhle kino za stovku? To by šlo, ne? Tak myslím si, že to už je nabídka, kvůli které se vyplatí na chvíli vypnout Netflix. O tomto víkendu 19. a 20. září totiž startují vůbec první celorepublikové kinodny. Zapojí se 192 kin ve 141 městech, od velkých multiplexů až po taková ta malá městská nebo artová kina. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, další města. Vstupné na běžné projekce je jednotné 100 korun. Program a seznam všech zapojených kin najdete na adrese kinodny.cz, kde si můžete vybrat město i konkrétní kino. Pozor, kapacita sálu je omezená, takže pokud vás něco láká, vyplatí se koupit lístek dopředu. Já se teď dívám jenom zběžně na ten program a jsou tam české filmy, jsou tam zahraniční filmy, jsou tam hollywoodské blockbustery, dokonce jsou tam i takové české klasiky, jako je třeba Anton Špelec Ostrostřelec s Vlastou Burianem. Takže myslím si, že si vybere úplně každý. Takže kinodny tento víkend, kino jenom za stovku, za chvíli už krátké zprávy a teď je 7 hodin a 19 minut a vy jste s Blaníkem. Radio Blaník.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
5: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Už máš šaty na ples?
7: Ne?
6: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
8: Stavebniny Janí.
9: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
8: Stavebniny Janí.
9: Stavebniny-Janík.cz.
10: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
13: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
14: Ještě tady, Broučku, vidíš?
15: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
16: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme... Tu, my,
17: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Vychutnejte si v Dille plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Billa v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90, sleva 50%. Billa. To dobré začíná u nás.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Za volantem.
3: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na dálnici D1 na 295,5 kilometru u Lipníka nad Bečvou ve směru na Brno stojí nepojízdné osobní auto, projíždějte tu opatrně. A odstavený osobák najdete na D1 i na 270 kilometru směrem na Ostravu. A na trase ze Zlína na Vsetín u Lípy havaroval motorkář, počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis, teď už Monika a zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka nyní ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75%. V Ústí nad Labem vznikne 127 nových parkovacích míst. Budou podél nové jednopruhové silnice, která propojí Brantovu a Poláčkovu ulici na sídlišti Dobětice. Bohumín na Karvinsku plánuje proměnu sportovního areálu na Faji. Dosluhující budovy z 50. let nahradí komplex pro vzpírání, kulturistiku, crossfit a badminton za víc než 100 milionů korun. V Egyptě padl měsíční rekord. V Asuánu naměřili 48 stupňů, což je nový zářijový rekord pro celou zemi. V zemi je o 10 stupňů víc, než obvykle bývá. Významnou vlnu veder zažívají i na arabském poloostrově. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
6: Dobré ráno, čtvrtek 17. září. Všechno nejlepší všem naděždám a naděm, které mají dneska svátek. Tak co, máte jí doma? Teď nemyslím teda Naďu, pokud ano, tak ji popřejte všechno nejlepší, ale myslím tím tu naši speciální samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Nebo si pro ní třeba zítra přijdete do Čáslavy na náš letní koncert. No jo, ale co s ní potom? Tak to se dozvíte už za malou chvíli. Za 4 minuty bude 7:30.
0: Pohodové České rádio.

0: Olympika, osmý den na Blaníku. A kdyby existoval osmý den, tak jezdíme s penězi i ten osmý den, ale protože má týden, co se dá dělat jenom 7 dnů, tak vyrážíme už v pátek, abychom vás objeli co nejvíce.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: A když takhle vyrazíme, tak vám vezeme 5 nebo 7 000 korun a hledáme ty samolepky, o kterých jste nám napsali, že jste si je nalepili tu na okno, tu na ledničku, tu na poštovní schránku, tu na auto. No a když přijedeme, zkontrolujeme, že tam ta samolepka opravdu je, tak vám vyplatíme buď to 5 000 korun, a když jste zákazníkem Centropolu, tak dokonce 7 000 korun. Minulou neděli jsme takhle dojeli za Mírou do Svojetic.
3: Mirku, co tomu říkáte? 5 000 jste vyhrál, není to paráda?
4: Jo, je to pěkný, že jsem vyhrál 5 000.
3: Co s tím budete dělat?
4: No, asi s manželkou vyrazíme na nějaký výlet.
3: Co vy a Rádio Blaník, jste pravidelným posluchačem?
4: Jo, jsem pravidelným posluchačem, i v autě, i doma to posloucháme.
0: No a pokud už tu naši samolepku máte, tak si ji nalepte někam doma, nebo třeba právě na to auto, nebo já nevím, doprostřed televize, protože vám určitě stejně stačí jenom Blaník. Potom nám napište, kam jste si tu samolepku nalepili, připište k tomu vaše jméno, příjmení, adresu, kde ta samolepka je nalepená, abychom dorazili na správné místo, my to tam zkontrolujeme, vyplatíme peníze a zároveň dostanete i soutěžní otázku a ten, kdo si tipne nejbližší správnou odpověď nebo nejpřesnější odpověď, tak na konci září dostane 100 000 korun a to už se vyplatí. Jo, a pokud tu samolepku ještě nemáte, tak si pro ní můžete přijít zítra do Čáslavy na letní koncert Blaníku a pokud tam nemáte cestu, tak si ji můžete vytisknout z našich stránek radioblanik.cz a potom přilepit jenom lepící páskou.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Tak držíme palce, tohle už je Robbie Williams a Angels na Blaníku 2 minuty po půl 8.

0: Stušková a Eláni na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Už se nám blíží pátek, protože dneska už je tady čtvrtek a to taky znamená, že začínáme sbírat vaše dobré zprávy, protože zítra ve šťastné hodince zase někoho z vás odměníme, tak nám napište, co vám udělalo v poslední době radost, hoďte to do SMSky, pošlete na 600 318 118, my to jednak pošleme dál, takže vy z toho budete mít o to větší radost, ještě potěšíme třeba někoho dalšího a vám třeba zítra mezi 8 a 9 zavoláme a potěšíme vás balíčkem z našeho e-shopu, ale to bude až zítra. Co dneska? Jaké počasí nás dneska čeká?
2: Dnes nás čeká taková všeho chuť, teď po ránu může být oblačno až polojasno, hlavně záleží, kde se nacházíte. Pokud jste v Čechách a na západě, tak tady může být místy až jasno. Naopak na Moravě a ve Slezsku je teď po ránu zataženo, na jihovýchodě dokonce s doznívajícím deštěm. Jinak během dne se ale postupně bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty o něco nižší než včera, 17 až 22 stupňů Celsia a na horách bude okolo 12.
0: Už jste po snídani? Tak ještě chvilku počkejte, za chvíli můžete snídat s Karlem Gottem. Čeká nás, když muž se ženou snídá. Teď je 7.40.
3: 3 vteřiny ke štěstí.
1: 3 vteřiny k zážitku.
3: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
1: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
3: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
3: U nás na Blaníku.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Když muž se ženou snídá a Karel Gott na Blaníku právě nám za okny pluje balón. Normálně takový ten velký horkovzdušný létající balón. Adel vám to teď točí, dáme vám to do storíčka, ale teď už se budeme věnovat účtenkám.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Tak komu jsme dneska propláceli účtenku?
3: Dnes jsme propláceli Mílovi a konkrétně jsme mu proplatili brýle za necelých 2500 korun.
4: Jsem z Bavorova, teď jedu do Strakonic.
0: A posloucháte u toho Blaník, doufám teda.
4: Samozřejmě.
0: Tak kdo dospíval?
4: Kabáti.
0: Je to tak? A my vám posíláme 2349 korun za ty nové brýle.
4: Tak
0: Bavorov je sice za vodou, za vodičkou, studenou, ale za to tam mají zadarmo teď brýle, protože je Mírovi proplácíme 2349 korun. Posíláme. No a další účtenku, poslední v tomto týdnu, proplatíme zase zítra po 7. Tak nám pište, co chcete proplatit, kolik to stálo, však to znáte. Jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 6318 18 a zítra po 7. Dobře poslouchejte.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Ještě balonové hlášení, balon za našimi okny stoupá, stoupá, stoupá. A kdo ví, kam až doletí, ale my vám to teď dáme ještě na Instagram. Tonight.

0: Teď mě nezastavuj, zpívá Freddie Mercury. Hraje skupina Queen na Blaníku chvilku před 8 hodinou. No nezastavujeme, jedeme dál. Maximálně teď jenom trošku přibrzdíme, abychom vám řekli, kdo vás čeká v té příští hodině, protože tam vám bude zpívat Marek Ztracený.
1: To se mi líbí a každou další chvíli, co
0: Dalibor Janda.
1: Vždycky jsem to já.
0: A zazní i ta naše hymna.
1: Slunce dá nám svítí.
0: A taky bude host na telefonu. Hezky česky na Blaníku i po 8, teď je 7, téměř 52.
2: Radio Blaník.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
7: Rychvaldské slavnosti už v sobotu 19. září. Těšte se na bohatý program. Vystoupí Janek Ledecký a band, Daša Spikey Pike, Čechomor a další. Skvělé občerstvení a program pro děti. Akci zakončíme velkolepou dronovou show. Vstup zdarma. Více na www.rychvald.cz.
8: Trenérkarna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenérkarna.cz, Fajront.
9: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
10: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
11: Protože s náma prodáte.
10: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
12: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
13: Jen si duši nepořeš.
14: Rádio Blaník, počasí.
15: Rádio
16: Pěkné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes z rána zataženo, na východě kraje i s deštěm. Během dopoledne pak začnou srážky od západu ustávat a oblačnost se postupně protrhá. Odpoledne se přehánky objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Toliko počasí a teď už se podíváme na silnice.
17: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
14: Blaník za volantem.
16: Nehodu máme v Ostravě, v Orlovské ulici na křižovatce s Betonářskou. Tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Dejte si pozor také na výjezdu z Ústína ve směru na Olomouc, kde havarovalo osobní auto. A silný provoz vás čeká mezi Opavou a Ostravou na silnici 1/56 u Ludgeřovic. Tady se srazila dvě osobní auta. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou zprávy a s nimi Monika.
18: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
14: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
20: Babiš promluví na obraném summitu. Prezident Pavel zamíří do Karlovarského kraje. Ostravská zoo přišla o žirafí mládě.
21: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Už dnes začíná pražský obranný summit 2026. V Metropoli ho pořádá Mezinárodní institut pro strategická studia. Svým projevem ho dnes ráno zahájí premiér Andrej Babiš. Krátce na to vystoupí ministr obrany Jaromír Zuna. Mezinárodní akce potrvá do zítřka. Prezident Petr Pavel pokračuje druhým dnem v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj, kde mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Prezident se tentokrát soustředí na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví a nebo třeba zachraňují. Kraje dál investují do péče o lidi s postižením. Třeba v Hodkovicích nad Mohelkou chce Liberecký kraj rozšířit tamní domov a centrum aktivity. Vzniknout mají nové domy pro komunitní bydlení i další zázemí. A kolik peněz na to půjde, to ví hejtman Martin Půta.
1: Projekt se připravoval několik posledních let. Budeme mít v letošním rozpočtu 135 milionů na zahájení akce a v rozpočtovém výhledu máme 127 milionů, protože kapacita sociálních služeb v této oblasti potřebuje nějaké navýšení, tak jsme v radě kraje se shodli, že to budeme stavit bez dotací ze zdrojů kraje.
21: Liberecký kraj by chtěl stavební práce zahájit ještě letos na podzim. Smutná zpráva přišla z ostravské zoologické zahrady. Chovatelům se nepodařilo zachránit dvouměsíční mládě žirafy Rothschildovi a museli ho nechat uspat. Jeho zdravotní stav se totiž v posledních dnech rapidně zhoršil a matka se mu přestala věnovat. Mládě mělo anémii i zánět v těle. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Jo, tak to mě mrzí to.
21: Mě taky.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
22: S Petrem Slívou.
0: No a my otevíráme další ranní hodinu, ve které vám bude zpívat teď Marek Ztracený, za chvíli Dalibor Janda a potom si budu povídat s dnešním ranním hostem, respektive hostkou, protože dneska je Mezinárodní den country hudby a dnešním ranním hostem na telefonu bude první dáma české country Věra Martinová, tak to už za chvíli. Za dvě minuty bude 8 hodin.

0: Vždycky jsem to já, Dalibor Borianda, na Blaníku a teď už ten dnešní ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
0: A dnešním ranním hostem na telefonu je, když je ten Mezinárodní den country, první žena české country. Věra Martinová, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
0: Věro, já vím, že my jsme se domluvili na tom, že mi ten telefon zvednete, ale co byste dělala touhle dobou, kdybychom se nedomluvili?
2: No, přiznám se, že ve většině případů bych možná ještě spala, protože jsem noční pták a s lehce přibývajícím věkem je to spaní čím dál horší, takže někdy je to fajn a ráno je krásný a někdy prostě je to o něco horší, no. Ale dneska je to dobře.
0: Věro, myslím si, že tento rok jste všechny uchvátila tím duetem s Tomášem Klusem. Pojďme začít právě tímhletím duetem. Jak k němu došlo? Jak došlo vůbec k tomuhle spojení, které vlastně nikdo předtím asi zřejmě netypoval?
2: Ano, ano. No tak Tomáš má velmi kladný vztah k tomuhle tomu žánru, což jako je fajn a já ho mám moc ráda, takže jsem ho přizvala, když jsem měla loni koncert v Hibernii ke svým půlkulatinám, tak jsem si ho pozvala jako hosta a on mi nabídl, že napíše teda duet tady pro tuhletu příležitost, což jsem přivítala. Musím říct, že teda, když mi to poslal, tak mě to se strašně líbilo, protože je to písnička, která je chytlavá, optimistická a přitom chytrá, jo. Což je teda doménou Tomášových textů a já si ho za to strašně vážím. No, ale trošku jsme to museli odložit, protože Tomáš dostal nějakou těžkou angínu lonitou dobou, takže bohužel tedy se nezúčastnil toho mého koncertu. No, ale odložili jsme to teda o necelý rok pozdějiš a vyšlo to vlastně hrozně hezky, tak jako symbolicky, protože já mám letos 40 let soulové kariéry a on měl 40. Takže to vlastně tak jako nakonec bylo k takovému hezkému výročí nás obou.
0: No ty 40 se tam krásně spojily.
2: Tak.
0: Nicméně já už vím, že vy už chystáte nějaké turné k tomu, co bude po té 40.
2: Teď nás čekají hlavně vánoční koncerty, kterých je poměrně hodně. No a taky samozřejmě se doufám uvidíme v O2 Univerzu, kde budu jako host na Tomášově jubilejním koncertu.
0: No na to se speciálně těším teda.
2: Já taky moc, protože nejen Tomáš, ale celá jeho kapela, to jsou tak strašně prýma kluci, že já jsem s nima prostě hrozně ráda.
0: Můžu podepsat, mám je všechny taky moc rád a nedávno jsem si s Tomášem povídal a říkal mi právě, že vyrostl na folku a country, že vlastně jeho táta byl vlastně tramp, takže vyrostl na vás, vyrostl na Nedvědovkách a na všech ostatních, takže to všechno má pod kůží. Věro, ještě jedna otázka nakonec, kterou dávám každému. Něco, co vás v poslední době potěšilo a může to být jakákoliv maličkost, jakákoliv prkotina?
2: Potěšilo mě třeba to, že můžu teď jezdit na kole konečně, takže to mi dělá vždycky radost sednout na kolo a jet se někam podívat hezky. Teda přiznám se, že mám elektrokolo, ale právě díky tomu prostě nemusím měřit to, že pojedu 10 kilometrů, ale můžu jich klidně ujet 30 a tím pádem vidím spoustu krásných míst v naší vlasti. Takže to je můj teďka nejlepší relax.
0: A máte oblíbenou trasu?
2: No tak já mám různý trasy, že já mám jak trasy v okolí Černošic, tak tady ve východní, nebo tady, já říkám tady, protože jsem se narodila ve východních Čechách a často jsem u sestry, tak ve východních Čechách teď je třeba nádherný okruh udělaný kolem Rozkoše, který jsem si jela asi třikrát, ale to je taková jenom jednohubka na to třeba večer se jít trošku protáhnout. Ale je strašná spousta míst a je úžasný, že už jdou krásně naplánovat takový všelijaký ty cyklovýlety a že rostou cyklostezky a je to hrozně fajn.
0: Je, a já jsem strašně rád, že jsem si s vámi po ránu mohl popovídat. Tak ať se vám daří a hodně zdraví a hodně štěstí. Naslyšenou.
2: Děkuji moc krát a přeju všechno hezký vám i všem posluchačům. Mějte se hezky. Nashledanou.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Věra Martinová byla dnešním ranním hostem na telefonu. Video záznam přímo ze studia vám za chvíli pinknu na můj instagramový účet, tak se mrkněte, Petr Slíva oficiál, tak to vám najdete. A tohle už je ta písnička, o které byla řeč, kterou si Věra Martinová s Tomášem Klusem nadělili k těm 40. Jmenuje se Magnetické bouře.

Tady máme modro, ale když se člověk dívá dál na východ, tak tam začínají mraky. Hmm. Takže přesně tak to funguje v praxi. Miky Žbírka a Denisa na Blaníku minutu před 8:45. Dobré čtvrteční ráno.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Anyone of us a Garrett Gates na Blaníku. Já ještě navážu na počasí. To nám dneska připomene, že léto už má na mále. Přes Česko přechází studená fronta, přinese déšť, místy přehánky, hlavně na Moravě a ve Slezsku a tak dále a tak dále. Změna se během dne postupně přesune od západu přes Čechy dál na Moravu a do Slezska. Za frontou čeká potom to hlavní ochlazení. Ale pozor! Úplný konec letních teplot to ještě nebude. Výhled na příští týden počítá s postupným oteplením a teploty by se měly držet kolem 20, místy i nad ní a podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc zůstane celé období do začátku října teplotně spíš nadprůměrné. Takže podzim už sice klepe na dveře. Když se dívám do kalendáře, tak začíná příští týden ve středu, ten astronomický, ale letní teploty tady s námi ještě nějakou dobu budou. Za chvíli už tady taky budou krátké zprávy a teď je 8:21. Rádio
1: Blaník. Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivit a příbuzní Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestil a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolek. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
5: Dny zdravého spánku ve Vyspíme.se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
6: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
7: Stavebniny Janík. Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
8: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
9: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
10: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: za volantem.
1: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na trase z Bruntálu na Opavu za Miloticemi nad Opavou, kde se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady s omezením. A nehodu máme také v Přerově v ulici generála Štefáníka, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. I tady počítejte s komplikacemi. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou další zprávy a s nimi Monika.
2: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. SPD navrhuje škrtnout v rozpočtu 7,5 miliardy u ministerstva obrany. Podle jeho šéfa Tomia Okamury by pak Česko dalo na obranu 1,96% HDP. Škrty by se dotkly nezahájených investic. České dráhy dnes zveřejní výsledky hospodaření za první pololetí. Za celý loňský rok skupina hospodařila se ziskem 1,83 miliardy korun před zdaněním. Na zisku se podílely všechny společnosti s výjimkou ČD Cargo. Spor o jídelnu v Ústí nad Orlicí brzdí projekt pro dvě školy. Město se totiž stále s Českou správou sociálního zabezpečení neshodly na jím rozšíření. Spor se týká projektu umožňující další využití budovy ve vlastnictví správy. Kanada podala oficiální žádost o členství ve vojenském uskupení Společné expediční síly. V jeho čele stojí Británie. Podle agentury Reuters to oznámil úřad kanadského premiéra. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
3: No a my pokračujeme dál v tom dnešním čtvrtečním ránu. Za chvíli se pobavíme taky o letních koncertech, protože pozor, ty stále ještě nekončí. Zítra nás čeká další, příští týden další, tak kde, kdy a jak, o tom bude řeč za chvíli, ale jedno je jisté, na obou zazní tahle písnička.

0: Slunce dál svítí písnička, kterou jsme si před 2 lety nadělili k 25. narozeninám Blaníku a zároveň je to písnička, která zazní i na tom zítřejším letním koncertu Blaníku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ona totiž zní na každém letním koncertu Blaníku, tak co by nezazněla i zítra, zahraje vám i tam Blanická kapela. To je taky kapela, kterou jsme si nadělili k 25. narozeninám Blaníku před 2 lety. Kdeže se odehraje ten předposlední letní koncert?
2: Bude to v Čáslavi, konkrétně na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
0: No a kromě té Blanické kapely vám tam zaspívá a zahraje taky Janek Ledecký. Tohle vám zahraje?
3: No tak já zkusím vytáhnout nějaké věci, které znají na spaměť. To bude nejjednodušší.
0: Taky tam bude Vojta Nedvěd?
4: Samozřejmě budou to písničky jak Strejdy Honzy, tak mýho táty, který vznikly za jeho samostatné éry. Ale aby lidi a posluchači věděli, že se snažím nějakým způsobem pokračovat dál, tak zazní i ukázka z mojí vlastní tvorby.
0: A taky tam bude Olga Lounová. Jak je to se vstupným?
2: No, vstupné se na žádném z našich letních koncertů neplatí, Péťo.
0: Takže ani zítra v Čáslavi. Moderovat to bude i Valecká a navíc pro vás máme i tentokrát speciální dárek. Cože to je?
2: Je to sluníčková samolepka Rádia Blaník. Tu jste si mohli získat, ukradnout na jakékoliv z našich letních akcí a i na tomto koncertě. A ta vám může přinést 5, 7 nebo až 100 tisíc korun.
0: Přesně tak, sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu. Ono bude úplně stačit, když vám je naše hosteska podá. Nemusíte jich to přímo rvát s rukou. Nicméně zítra už to tam bude.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Takže zítra předposlední letní koncert Blaníku v Čáslavi a příští týden Prachatice.

0: Izzy Dláva 24/7 na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: To byla taková vzpomínka na devadesátky. No, zítra už bude pátek a v pátek na Blaníku nás čeká speciální hodinka mezi 8 a 9, říkáme ji šťastná hodinka. Je plná dobronáladových písniček, speciálně vybraných, a tam taky odměňujeme vaše dobré zprávy a vy už nám je posíláte, tak co nám přišlo?
2: Třeba Marie nám napsala, mě potěšil zlatý řetízek od rodiny k 70. narozeninám.
0: Gratulace.
2: Přidám Martinu. Dobrý den, mě nejvíc potěšilo, že nás přítelův šéf a zároveň jeho kamarád z dětství poslal na dovolenou do Řecka na Kos.
0: No, to bych se taky dokázal představit. Díky.
2: A pak tady máme ještě jednu dobrou zprávu, anonymní. Dobrá zpráva pro mě byla, že mám hotové zuby, abych si pro ně přijel, tak mi sedli akorát a konečně jsem se po dlouhé době v klidu najedl.
0: Věřím tomu, že tohle opravdu potěší. Moc vám děkujeme, pište nám dál na 600 318 118, co vás poslední době potěšilo, může to být jakákoliv prkotinka. Rozdělte se s ostatními, protože zítra třeba právě vás odměníme. A za chvíli vás odměníme malou nápovědou k dnešnímu tajemnému roku.
1: Samolepka za 100 tisíc.
3: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
3: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
7: Datart uvádí Dny Marian.
8: Dny Marian, jo.
7: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velké...

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Iveta Bartošová, Petr Sepeš a Knoflíky lásky v dobrém ránu na Blaníku. A za pár minut už tahle znělka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po deváté spolu odletíme do minulosti, do tajemného roku za písničkami, které se v tom roce narodily. A připomeneme si i několik dalších událostí. Třeba film, který měl v tajemném roce premiéru. A z něj je tahle ukázka.
3: Chtěl jsem se zeptat, odkud se tu vlastně vzal ten kovář?
0: A více po deváté.

0: The Šup Šup Song a Šer na Blaníku. Na konci dnešního dobrého rána, za chvíli už slibovaný tajemný rok a v něm si dnes budeme hrát tyhle písničky. No třeba Leonu Machálkovou a Žízeň lásky, taky tam bude Modrá od Žlutého psa nebo Copacabana od Helenky Vondráčkové, ale hlavně to bude o vašich typech a vašich vzpomínkách, takže více po deváté, teď je 8.53.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
8: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
9: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka? Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
1: Blaník, počasí.
10: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Šivčíková. Dnešní den bude na Moravě a ve Slezsku zatažený, místy také s deštěm, během dne ale budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách okolo 14. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
10: Nehodu máme v Ostravě, v Muglinovské ulici, kde se srazila dvě osobní auta, počítejte tady s omezením provozu. Komplikace vás potkají v Ostravě také v Orlovské ulici, a to na křižovatce s Betonářskou. Tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A silný provoz na vás čeká mezi Opavou a Ostravou na silnici 1/56 u Ludgeřovic. Tady se srazila dvě osobní auta. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě už jsou další zprávy a s nimi je připravená kolegyně Monika Holubová.
15: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Hořovické nemocnici zasahuje policie i záchranáři. Koalice opět projedná státní rozpočet. Do Evropského parlamentu míří kanadský premiér.
18: Radio Blaník.
17: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Začínáme aktuální informací. Policie evakuuje z hořovické nemocnice stovky pacientů. Celkem má jít o 400 lidí, proto k zařízení směřují evakuační autobusy ze Středočeského kraje a Prahy. Záchranka tam posílá sanitky. Důvodem je anonymně nahlášená bomba. V areálu už podle novinek CZ zasahují tři psovudi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání výbušnin. Strany vládní koalice dnes budou pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda Andreje Babiše chce rozpočet schvalovat na svém příštím zasedání, a to už příští pondělí, pak ho k projednání dostane sněmovna. Sezona venkovních koupališť je definitivně u konce. Teď nastává čas na úpravy, které čekají například Jiráskovo koupaliště v Náchodě. Podrobnosti k tomu přidává starosta města Jan Birke.
12: My připravujeme kompletní rekonstrukci velikánského bazénu, kde budeme připravovat novou vanu v hodnotě zhruba 20 milionů korun a musíme to dělat postupně. Musíme se taky zaměřit na parkování, protože při tak velkých návštěvách je tato věc taky nedostačující.
17: Problémy s tím, kde zaparkovat, se týkají celého Náchoda. Město proto uvažuje o stavbě parkovacího domu. Projev kanadského premiéra si dnes vyslechnou poslanci Evropského parlamentu. Promluví na závěr čtvrtého dne plenárního zasedání ve Štrasburku. Dojde taky na hlasování o usnesení týkajícím se vlivu sociálních sítí na děti a mladé lidi. Nová pravidla představí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
16: na Rádiu Blaník.
0: No a za délkou otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Opět to bude o písničkách, opět to bude o slovních nápovědách, o vašich typech a vašich vzpomínkách. Volejte nám je opět na 800 109 109 a pište na 603 118 118.

0: My Father's Eyes a Eric Clapton, písnička, za kterou si dokonce odnesl i cenu Grammy, v tajemném roce vydal album Pilgrim a na něm byla právě i tahle písnička, kterou vypustil jako single do rádií.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Zatímco Leona Machálková jako single vypustila písničku Žízeň lásky, kterou jsme to dnešní hledání tajemného roku před chvílí odstartovali. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Je, ahoj Péťo, Adelko, moc vás zdraví, Jirka.
0: Ahoj Jirko, povídej.
3: Ahojky, no tak prosím tě, já bych zkusil rok, nebo tipnout rok 1998, protože ta ukázka, jak si pouštěl předtím, tak mě to přišlo, jak přišli kováři k mechu. Jestli to je ona.
0: No, potvrdím nebo vyvrátím za chvíli.
3: Jasný, a jinak vzpomínka samozřejmě k 98. roku, to mě bylo Péťo a Dalko krásných 13 a samozřejmě jsme sledovali na Gánu.
0: Díky moc, měj se krásně, ahoj.
3: Měj se krásně, ahoj.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Máme tady třeba tip od Aleny z Domažlic, ta typuje rok 1999.
0: Děkujeme.
4: A potom rok 1998 typuje Erik z Tlustice. A potom tady máme ještě jeden tip od Venduly z Dolní Lomnice a ta typuje rok 1998.
0: Díky, díky. No tak schválně, o jaký film se jedná? Tady je ta ukázka, kterou jsem pouštěl před devátou, pustím vám ji trošku delší.
5: Chtěl jsem se zeptat, odkud se tu vlastně vzal ten kovář?
6: Při čím utíkáte? Spadl jste sem jako z nebe.
0: Mám v živé paměti, že jsem v tajemném roce moderoval premiéru tohoto filmu v Olomouci. A tehdy tam přijel režisér Vladimír Michálek, scénárista Jiří Křižan a za herce taky Vlasta Chramostová, která si v tom filmu zahrála. A řeč je o filmu Je třeba zabít Sekala.
7: Víte, kdo to je Sekal, barane? A co tady provádí?
8: Že nás udává Němcům a dostává naše grunty?
9: Musíme vymyslet, jak se před Sekalem ochránit.
10: Je třeba ho zabít.
0: Film, který získal 10 českých lvů, kde si hlavní role zahráli polští herci Boguslav Linda a Olaf Labuščenko, ale vedle nich taky Jiří Bartoška, Vlasta Chramostová a tak dále a tak dále. Kdy měl Sekal premiéru? Vzpomenete si, ve kterém roce to bylo? No bylo to v tajemném roce. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a bylo to ve stejném roce, kdy Žlutý pes přišel s Modrou.

0: nejslavnější dívčí skupina všech dob, tak se to tehdy alespoň říkalo, Spice Girls a Viva Forever.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A taky polští herci Bogusław Linda a Olaf Lubaszenko, kteří si zahráli ve filmu Vladimíra Michalka Je třeba zabít Sekala, zahráli si to tak dobře, že tento film dostal potom 10 českých lvů a premiéra proběhla právě v tajemném roce. To jsme si připomněli v té první nápovědě. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jirka Olomouc.
0: Tak je to vaše, Jirko, povídejte. Jaký máte ty?
2: No tak já si myslím, že když zahrál Žlutý pes Modrá, což je moje oblíbená kapela, tak to bude rok 98.
0: Tak píšu rok 98, a co jste dělal vy v roce 98? Byl jste v Olomouci?
2: Ne, byl jsem ještě v Praze.
0: Vy jste se odstěhoval z Prahy do Olomouce?
2: Ano, ano, táta je Olomoučák, tak...
0: Jo, takhle, takhle.
2: Mám rád Moravu, takže...
0: Navíc Olomouc je nádherná, já mám Olomouc.
2: Právě, no, no.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky, mějte se, nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
3: Máme tady další čárku k roku 1998. Tu nám poslala Marie z Bystřan a napsala typuji to podle filmové ukázky.
0: Díky.
3: Potom nám napsal Dan, ahoj, jedná se o rok 98 podle filmu Jak zabít Sekala. V té době mi byly 4 roky, takže si toho moc nepamatuju. Nicméně touto formou bych chtěl pozdravit Martina a Pepu.
0: Tak zdravíme, děkujeme.
3: A potom přidám ještě Martinu z Pardubic, ta typuje rok 1999 a napsala, pro mě to byl krásný rok, maturita a vstup do nového života.
0: Díky, díky. No a teď jste na řadě, třeba vy, zavolejte nám, anebo napište. Před chvílí jsme vzývali Olomouc, teď budeme vzývat největší a nejslavnější pláž na světě. Respektive vzývat ji bude Helena Vondráčková. Tady je Copacabana z tajemného roku.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Taková pláž Copacabana v Rio de Janeiro je dlouhá 4 kilometry a je dokonce zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. A v tajemném roce ji takhle vzývala Helena Vondráčková.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
0: Co se ještě stalo v tajemném roce? Premiéru má třeba film Vladimíra Michálka podle scénáře Jiřího Křižana Je třeba zabít Sekala. A co se stalo u vás? Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Ahoj Peťulo, tady jsem za Liberec. Tak jsme se shodli teďka podle Helenky Vondráčkové 98. A chceme pozdravit Lenku Lehkou do Liberce a ještě si můžu tak Stáňu.
0: Tak jo, zdravíme. I Stáňu od Dalibora zdravíme, určitě, a tobě taky krásný den, ahoj.
2: Taky, měj se, ahoj.
0: A teď vaše tipy a vzpomínky z SMSek.
3: Tady začíná jednoznačně dominovat rok 1998, typuje ho třeba Míša s Příbrami podle filmu a stejný rok tady typuje i Blanka ze Džbánova a tato typuje podle písničky Modrá je dobrá.
0: Díky, Blanko. A co vy tipujete? Napište nám to na 6 318 118 nebo dejte do komentářů na našem Facebooku, případně to zavolejte a popovídáme si o tom. Když budete volat, volejte na 800 109 109. Další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
8: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
10: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
11: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
12: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
13: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
14: Ostrava, Vítkovice a Opava.
15: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
16: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
17: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
16: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
17: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
16: Přece Hermann.
17: Hermann. Jistota na celý život.
18: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Německá skupina Liquidu a zřejmě největší hit jejich kariéry Narkotik, který v tajemném roce hrál ze všech stran. Tak tohle je písnička, kterou si dáme až za chvíli. Tady se nám zbláznil trošku počítač, protože my si teď musíme dát... No to, kde to je? Pojď do mě. Tak.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: My si teď musíme dát tuhle znělku, protože před námi je další nápověda, ale tady jsou taky vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie z Humpolce a myslím si, že to je rok 1998.
0: A podle čeho jste to poznala, nebo si myslíte, že je to tento rok?
3: No, před Vánocema jsme měli nehodu.
0: Aha, takže si to pamatujete dobře.
3: Tak si to pamatuju dobře.
0: Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Vám taky, naschle.
0: Jdeme na SMSky.
4: Já přidám tip z našeho Facebooku, tady tipuje třeba František, 1998, rok, kdy začali zpívat Lunetici, rok před mojí maturitou. Jeden z lunetáků udělal dokonce stejnou školu a končil před mým nástupem.
0: No, děkujeme za vzpomínku.
4: Přidám další čárku k roku 98, tentokrát už z SMSek a napsala nám posluchačka Alena z Prostějova. V tomto roce jsem trávila dovolenou v Itálii a tam jsem si zlomila ruku, dostala krásnou sádru a bylo po koupání.
0: No to jo, to věřím teda. Děkujeme.
4: A přidám ještě tip na rok 1997, který nám poslal Zdeněk z Prahy.
0: Tak děkujeme, Zdeňku, a tady je ta slibovaná druhá slovní nápověda. Teď budou asi hodně vzpomínat obyvatelé Českých Budějovic, protože 8. června bylo v Českých Budějovicích teda hodně krušno, respektive nad Českými Budějovicemi.
5: Já jsem se koukal z okna, zrovna bylo 20 metrů nad zemí. No, tak mi bylo jasné, co k čemu dojde, jak jsem se otočil, utíkal a taková ona mě odhodila na linku. Tak jsem se sebral, utíkal a zvonil na lidi a křičel, aby odešli, že už je tam spousta kouře.
6: Letělo to kolmo dolů. No, to bylo všechno. Padla rána a další rána letadlo spadlo, to bylo všechno.
5: Plameny.
0: Cože se to v Českých Budějovicích stalo? No, nad českobudějovickým sídlištěm Vltava se srazily dvě stíhačky MiG-21 a po páru zranili několik lidí.
7: Zděšení. Do tohoto jediného slova se dají shrnout pocity snad všech obyvatel Českých Budějovic, a to nejen těch, které letecké neštěstí připravilo o střechu nad hlavou. Prakticky během několika vteřin po srážce se Otavská ulice sídliště Vltava proměnila v hořící peklo a kouř z postižených domů byl cítit kilometr daleko.
0: Srážka dvou MiGů nad Českými Budějovicemi, i to je připomínka tajemného roku. A víte, ve kterém roce jsme? Zavolejte nebo napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Baby One More Time a Britney Spears, byla to vůbec první písnička od Britney Spears, která tehdy přiletěla a obletěla celý svět, a Britney Spears tehdy bylo pouhých 16 let. Stalo se v tajemném roce. V tajemném roce se stalo taky to, že premiéru má film Vladimíra Michálka Je třeba zabít Sekala. No a taky jsme si před chvíli připomněli srážku dvou migů nad Českými Budějovicemi. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana z Teplic. Dneska bys tipla rok 98.
0: A co jste dělala, Jano, v roce 98?
1: No, normální, tři děti a pracovní rok a normál. Manžel, takže bylo práce dost.
0: Díky moc, krásný den, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Tady jsou SMSky.
2: Ahoj Blaníčku, můj tip je rok 1998, podle Žlutého psa a Modré, bylo mi 19 a po maturitě se mi otvíral svět báječné mládí. Tímto děkuji za koncert pana Hymy, který byl v srpnu u nás v Hlinsku, a Modrou jsme si s ní dali na život, to nám napsala Jiřina.
0: Děkujeme, Jiřino.
2: Potom přidám tip od Růži z Liberce, krásný den, myslím si, že je to rok 98 a to jsem se seznámila s manželem a jsme šťastní a spokojení dodnes.
0: Díky, díky.
2: A přidám ještě tip na rok 1999 a ten nám napsal Petr z Prahy.
0: Díky, Petře, a já vám dlužím ještě jednu nápovědu. No, každý den ho používáme, ale v tajemném roce jsme vlastně vůbec, nebo většina z nás vůbec netučila, k čemu je to dobré. 4. září tajemného roku byl spuštěn celosvětový vyhledávač Google. No a postupně přišly ty věci, které už všichni dobře známe. Třeba
3: první auta s panoramatickými kamerami začala mapovat terén v květnu. Teď se spouští první fáze. Praha a 7 okolních měst jako Mělník, Poděbrady nebo Beroun.
0: A nebo
4: pohled jako z okýnka v letadle. Společnost Google představila nové mapy v trojrozměrném zobrazení. Mají věrně kopírovat reálný obraz světa.
5: Google Earth je výborný nástroj pro lidi, aby mohli prozkoumat svět.
0: Tohle všechno ale v tajemném roce byla ještě hudba budoucnosti. 4. září tajemného roku byl spuštěn celosvětový vyhledávač Google a to byla poslední nápověda.
6: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Maxi.
10: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
9: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Datart uvádí Dny Merien.
18: Dny Merien, jo.
17: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
18: No to je sen.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
16: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
20: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Másdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
22: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
23: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
24: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
25: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
26: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
27: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
28: Pohodové České rádio.
29: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

ringu ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: báječnej mužskej
1: světě. Miroslav Donutil si v tajemném roce udělal radost a vydal hudební album. Jmenovalo se Ten báječnej mužskej svět.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Zároveň to byla poslední písnička, podle které jste mohli tipovat dnešní tajemný rok. A tohle jsou už poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Petře, dobrý den, tady Dana z Lhotky pod Ondřejníkem.
1: Je to vaše, Dano, povídejte.
4: Já se domnívám, že je to rok 96, inspirovaly mě písničky.
1: A co jste dělala vy v tom roce?
4: Běžný rodinný život, bylo mi 26.
1: Moc vám děkuju, zdravím do Lhotky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: A poslední SMSky?
5: Máme tady tip na rok 1998, který nám poslal Vašek ze Šumperka a přeje nám hezký den.
1: Díky, Vašku.
5: Potom přidám tip od Romany, i ta tipuje rok 98 a napsala, to jsem zrovna sledovala 40, prostě pohoda.
1: Díky, díky.
5: Ale máme tady třeba i tip na rok 1999 a ten nám poslal Jirka z Ostravy a napsal, tipuji to podle Nagána.
1: Takže 99, dělám čárku. No já to zhrnu, je třeba zabít Sekala, to je film Vladimíra Michálka, který má premiéru v tajemném roce, připomněli jsme si i srážku stíhaček nad Českými Budějovicemi a byl spuštěn Google. A pokud jste tipovali rok a teď to přijde...
2: 1998.
1: Tak to bylo správně.
2: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: A my se na vás s Adel těšíme zase zítra ráno v 6, za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý a tohle je ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1998. Always have, always will a Ace of Base.

0: právě byli Ace of Base, pořád ještě jsou, tak si je užívejte. A už musíme končit. Abychom nepřetekli, že ano, přátelé, posloucháte Rádio Blaník a dál si budeme hrát hezky česky. Sagi. Dávej ber, dávej, co máš, co může... Luci. To ty jsi ten nej. Ale to snad, to bych ani neřekl. Neky Žbirka a Marta. Co bolí, to přebolí. Co neznáš, už znáš. A vy znáte a víte, že Blaník hraje hezky česky a bude v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Rádio
1: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zataženo, místy i oblačno. Během dne se ojediněle mohou vyskytnout také přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách okolo 14. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Za volantem. Pozor si dejte na nehodu v Ostravě, Muglinovské ulici, kde došlo k nehodě. Počítejte tady s omezením provozu. Komplikace vás potom potkají na dálnici D1 mezi 318. a 341. a půl kilometrem ve směru na Ostravu. Tady probíhají práce údržby, proto tady při projíždění dejte raději nohu z plynu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Za chvilku už jsou tu další zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Koalice se dohodla na rozpočtu. V hořovické nemocnici pokračují záchranářské manévry. Fotbalovou Plzeň čeká hlavní fáze Evropské ligy. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až 20 miliard korun by měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku. Do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. V roce 2028 by pak měl schodek klesnout minimálně o 60 miliard. Dnes se na tom dohodla koalice a podle šéfa Motoristů Petra Macinky to umožní schválit v pondělí návrh rozpočtu na příští rok. Jak už od nás víte, policie seči evakuují hořovickou nemocnici. Důvodem je nahlášení bomby anonymem a zařízení musí opustit na 400 lidí. Středočeská záchranná služba kvůli tomu zrušila dnešní cvičení a vyslala tam sanitky.
3: Na místo jsme vyslali 10 posádek rychlé zdravotnické pomoci, inspektora provozu, tým speciálních činností a dvě letecké záchranné služby. V rámci spolupráce s pražskou záchrannou službou na místo vyjeli také dva evakuační vozy. Na místě je evakuační autobus hasičů z Prahy a Středočeského kraje. V 7 hodin a 52 minut jsme také aktivovali traumaplán.
2: Tolik tady je Středočeská záchranka. Podobná událo se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali zhruba 240 lidí, včetně dětských pacientů na lůžku. Šlo o plný poplach. Do Česka míří další studená fronta. Přinese výrazné ochlazení a projevovat se začne už v neděli. Víkend ale přinese příjemné počasí. Nejtepleji bude v sobotu, bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Začátek příštího týdne bude ale chladný, větrný a místy deštivý. Fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu Saint-Gilloise do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových Sadech v 9 večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
4: Bude, děkujeme.
0: Pepa Černý.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 10, dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. Taky dorazí kolegyně Samira, která má úžasný pořad, proč se říká, co se říká, a budeme si taky povídat o všem možném. Počkejte si na to. Teď je tady Sagi, který byl minulý týden mým parťákem. Tak Sagi, já tě zdravím, dávej ber!

0: A Lucka Vondráčková na Blaníku a teď Samča.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Samčí, jak pak je to s tím košem? Řekneš nám to?
3: Když dostanete košem, znamená to, že vás někdo odmítne. Nejčastěji samozřejmě v lásce. Za německým výrazem stojí starý motiv odmítnutého nápadníka a právě toho koše. Nejznámější středověká verze vypráví, že žena spustila nápadníkovi z okna koš, ve kterém měl být vytažen nahoru. Když ho chtěla odmítnout nebo zesměšnit, koš měl například uvolněné dno, takže nápadník propadl ven. Motiv nápadníka v koši je doložený ve středověkých písních a příbězích už ze 16. století. Samotná existence tohoto konkrétního zvyku jako běžné historické praxe ale není vůbec jistá. Existují navíc další doložené výklady německého zvyku, tedy například koš vystavený u domu jako znamení, že nápadník není vítán, nebo se třeba vracel i ten svatební. Jisté je, že koš se stal symbolem odmítnutí a vydrželo mu to dodnes. Takže jestli jste někdy dostali košem, můžete se alespoň utěšovat tím, že dneska je to v podstatě pohodlnější. Nikdo vám žádný skutečný koš nemusí předávat. Stačí, když vám pár dní neodepíše.
0: No jo, no, je to tak. Samčí, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A teď si dáme Bonnie M, co je na to. Gargo Home v 10.12. Ve čtvrtek na Blaníku. Krásné dopoledne.

0: Schválně, kolik znáte australských pěveckých uskupení, zpěváků, zpěvaček? Já bych napočítal Kylie Minogue, potom AC/DC, potom Nicka Cavea a právě Savage Garden. Ale kapela, nebo řekněme duo pěvecké, fungovalo jenom 8 let, ale úplně to stačilo, aby se nesmazatelně zapsalo či zapsali do hudební historie. Vznikli v roce 1994 a když vzniknul Blaník, když jsme začali vysílat v roce 1999, tak Savage Garden vydávali druhé album. No a pak už to šlo dolů a v roce 2002 oznámili, že končí. Za chvilku Karel Gott, Svět má ty chvíle rád a dáme si taky Tarzan boje a Baltimoru. Posloucháte rádio Blaník a dobrá zpráva je, že už je čtvrtek, takže je zítra pátek.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka? Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
6: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspímese.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
7: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
8: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevinem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
13: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
14: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
15: Jen si duši nepořeš.
16: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
17: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
18: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme
19: tu my.
20: Ostrava, Vítkovice a Opava.
21: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
22: Tiskne, kopíruje, skenuje.
21: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
22: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
23: Tisknu levně CZ.
24: Náplně hned.
25: Ve vlaku či autobusu.
26: V čekárně u lékaře.
25: A nebo na procházce v lese.
26: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
25: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
26: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
27: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
28: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
29: A kde všude nás naladíte?
28: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
30: Pohodové české rádio.

0: Baltimora, hulákačka, Tarzan, Vojna Vlák, Rádia Blaník a míříme do Ostravy, přátelé. Do Ostravy Třebovic, protože tam zítra vypukne Třebovický koláč. To je taková krásná akce, která se koná v Třebovickém parku, začíná zítra, potrvá celý zítřek, potom celou sobotu i celou neděli. Ten program je strašně bohatý. Já, kdybych vás chtěl na něco opravdu nalákat jako Blanického tam, tak zítra od 17 hodin tam bude Honza Nedvěd a jeho kapela Příbuzní.
1: Jako suchej starý strom, jako všeničící hrom, jak folitáva.
0: To je pohlazení po duši. Tak zítra, v Ostravě. My budeme v Čáslavi, to všichni samozřejmě víte, ale to je daleko, takže pokud se vám víc hodí Ostrava, tak zajďte klidně do Ostravy. Honza Nedvěd, Příbuzní, Tom Artway s kapelou, taky Vesna. Ale programy bohatý i v sobotu, i v neděli, bude tam nějaká ta cymbálovka, spousta programů pro děti, nejrůznější workshopy, malování na obličej a tak dále. Prostě Třebovický koláč, jak má být, zítra, pozítří a popozítří. Blaník dává své blanické razítko na tuhletu akci, protože stojí za to. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku Divoký byl a malování.
2: Nejen dobří holuby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert.
13: dle srovnání k 9.9.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Datart uvádí Dny Merien.
20: Dny Merien, jo.
19: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
20: No to je sen.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
22: Pohodové České rádio.

0: Man in the Rain na vlnách Rádia Blaník. My vám ale hlavně hrajeme hezky česky, to moc dobře víte. V další hodině zaspívá třeba Hana Zagorová. Taky Marek Ztracený. Je všechno o chůzi. Spěchám, zastav mě, já budu chodit po špičkách.
1: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím.
0: Já vás snad povzbudím v tomto čtvrtku. Přátelé, hrajeme hezky česky, jsme Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 dopoledne.
2: Rádio Blaník. V životě jde o vteřiny. V reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivit a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, BG Styl a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
4: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech. Stavebniny Janí.
5: Stavebniny Janí.
4: Stavebniny.janík.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
9: Protože s náma prodáte.
8: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
10: Vychutnejte si v Dile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Nemáme ani moře, ani velehory.
12: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
13: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
12: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
13: Zlaté české ručičky u nás na Blaní.
2: Rádio Blaník. Počasí.
14: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zataženo, místy se mohou objevit také přehánky, postupně ale bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách okolo 14. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Blaník za volantem.
14: Nehodu máme na trase z Olomouce na Šternberg za Bělkovicemi Lašťany, kde havarovalo auto. Počítejte tady se zdržením provozu. Pozor, v Ostravě ve Vítkovické ulici tady probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné a to až do 18. října. A pokud i vy víte o nějakých komplikacích, volejte 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě už jsou další zprávy a s nimi Monika Holubová.
15: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Babiš apeluje na vznik protiraketového štítu. Agrární komora zvedla ztráty zemědělců. Sociální sítě čeká v Evropě zřejmě omezení.
18: Blaník.
17: Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Premiér Andrej Babiš navrhl společný evropský protiraketový štít Europatriot. Podle něj by posílil evropský příspěvek k Severoatlantické alianci. Řekl to v dnešním projevu na pražském obranném summitu. Babiš pak také na summitu vyzval k mírovému jednání mezi Zelenským a Putinem. Kritizoval i nedostatečný důraz na mír v současné evropské bezpečnostní debatě. Podle něj svět kráčí k branám pekla a třetí světové válce. Vyšší ceny ropy zasáhnou i zemědělství. Dopady rostoucích nákladů se liší, ale největší tlak pociťují obory s nepřetržitým provozem a vysokými náklady na chlazení. O koho jde, upřesňuje mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
5: Zejména pekárny, zpracovatelé masa, mlékárny a pěstitelé skleníkové zeleniny. Některé pekárny navíc kvůli častému zavážení zboží musely již na jaře zavést palivové příplatky. Plošné zdražení ze dne na den nečekáme, ale tlak na růst cen je všude přítomný.
17: A podle aktuálních informací budou letošní ztráty v zemědělství za víc než 25,5 miliardy korun. O skoro 6 miliard je zvedla agrární komora, podle ní za to může a hlavně sucho. Krnov na Bruntálsku zavede půl hodinu parkování zdarma pro všechny řidiče. Ke změně dojde od pondělí 14. září bez ohledu na způsob platby. Město současně dokončilo výměnu všech parkovacích automatů za nové terminály, které umožňují platbu kartou i hotovostí. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až od 15. Vyplývá to z návrhu, který dnes představila Evropská komise. Má posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii. Poskytovatelé pak budou muset prokázat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a jsou bezpečné. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Děkujeme, Moni, moc.
2: Pepa Černý
16: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, právě teď odbyla 11. hodina, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky a my máme zase takové sluníčkové zářijové samolepky. Tak já vám za chvilku řeknu, jak to funguje, aby vám taková samolepka mohla přinést 5, 7 anebo 100 tisíc korun. Počkejte si na to. Hana Zagorová, spěchám právě teď na Blaníku.

0: Petr Kotwald, Kde kdo je dál? Posloucháte Rádio Blaník a teď jsou na řadě Zlaté české ručičky s Petrem Slívou. A zavoláme, myslím si, že do Pardubic, uvidíme. Péťo, posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Ivetou Kabele. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak jenom budu trošku zvídavý na začátek, kam jsem se vám dovolal.
4: Do Pardubic.
3: A tam vytváříte, a mám to tady napsané, dekorativní předměty, hlavně miniaturní, potom stromy života a vše, co obsahuje mech. Je to tak?
4: Ano, přesně tak.
3: Jak jste se k tomu dostala?
4: Dostala jsem se k tomu tak, že jsem si to prostě tak nějak vymyslela tím, že i třeba člověk, když jde po lese a to, tak jako já sbírám nejenom houby, ale sbírám i šišky, mechy, kapradí a z toho pak různě vytvářím tady ty dekorativní předměty.
3: Vzpomenete si na svůj první výrobek?
4: No, tak před půl rokem.
3: Před půl rokem jste udělala úplně první?
4: Mhm.
3: Už jste se dostala takhle daleko. Jakým způsobem to potom jako předáváte dál? To je v nějaké krabičce nebo jak to je?
4: No, v krabičce vypolstrované, protože třeba můj první výrobek byl hrneček a v tom sedí babička s dědečkem v mochu.
3: A babička s dědečkem jsou teda nějaké postavičky, které si sama vytvoříte?
4: Ne, to je na objednávku. Pak jenom zakomponuju právě a vždycky vymyslím tak, jak to nějak pospojovat dohromady, aby to bylo hezké. A třeba takovýhle hrneček si může babička s dědečkem dát někde na poličku, jako takový hezký dárek třeba k nějakému výročí.
3: Aha, výborně.
4: Svatby.
3: Co jste dělala naposledy?
4: Naposledy jsem teďka dělala věnečky, připravuju, protože se blíží dušičky, takže jsem nazbírala hodně šišek. z toho dělám teďka věnečky a do těch dám svíčky a chystám se na dušičky, že si udělám stánek tady před hřbitovem a budu tam ty věci prodávat.
3: Všechno je to podle vaší fantazie, anebo si můžu říct, já nevím, třeba budu slavit takové a takové výročí, nebo babička s dědečkem slaví takové a takové výročí, chtěl bych tam to a to, jak to funguje?
4: No, je to podle fantazie hlavně, a někdy se taky jako podívám na internet, jako, co jsou nějaké inspirace, tak jako tam se něčím inspiruju, ale jako úplně to nekopíruju, většinou to stejně vždycky jako dopadne, takže nějak se inspiruju, ale používám stejně pak víc tu fantazii, no.
3: Já se ještě vrátím k těm mechovým výrobkům. Jak dlouho ten mech vydrží, nebo je to nějak konzervované?
4: Já dělám jak z přírodního mechu, tak ten vydrží samozřejmě méně, a pak dělám i z umělého mechu. To si přímo objednávám z internetu, takže jakoby, tak ten umělý mech ten vydrží roky. No.
3: A kdyby si od vás chtěl někdo nějaký výrobek pořídit, tak co má pro to udělat? Jak to má udělat?
4: Teďka pracuji ještě na internetových stránkách a do toho právě

0: komunikujeme. Tebe prostě nikdo nezastaví.
1: A tohle je Marek ztracený. Ten doslova v této písni žádá, abyste ho zastavili. Jmenuje se Zastav mě. Na Blaníku je právě teď 11:45. Už je tady i Valecká, přišla dřív dneska. Nechceš mluvit, viď? Tak až pak.

0: Who Wants to Live Forever na vlnách Rádia Blaník z filmu Highlander. Přátelé, tahle písnička zazněla taky na tom slavném koncertě v Budapešti na NEP štadionu v roce 1986. Bylo to 40 let a přesně teď v úterý to bylo 40 let, co vyšel tento single Who Wants to Live Forever. Zajímavé je, že tuhle písničku hráli Queeni i v Budapešti a vlastně v rámci celého turné Magic v roce 86 v tom létě. To znamená, že ta písnička vyšla vlastně později, než jí Queeni hráli živě. A když už mluvím o tom koncertě v Budapešti, tak teď jde do kin, protože on byl zrestaurován a do kin jde v rozlišení 4K. Je to neuvěřitelná podívaná. Doporučuju, když to někde uvidíte, že budou dávat v kině Queeni v Budapešti, tak to zajděte, protože to je prostě něco úžasného. Za chvilku Jennifer Rush na Blaníku, taky Petr Novák, já budu chodit po špičkách. A jak jinak, no, hrajeme vám hezky česky. Jsme Blaník.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Už máš šaty na ples?
4: Ne?
3: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
6: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
7: Rychvaldské slavnosti už v sobotu 19. září. Těšte se na bohatý program. Vystoupí Janek Ledecký a band, Daša Spiky Pike, Čechomor a další. Skvělé občerstvení a program pro děti. Akci zakončíme velkolepou dronovou show. Vstup zdarma. Více na www.rychvald.cz.
8: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
9: Ještě tady broučku vidíš?
10: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
11: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
12: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
13: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Anaka a nebe na vlnách Rádia Blaník a teď se vrhneme na ty naše samolepky.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Šíříme do světa samolepky, vy je lepíte a naši krajánkové a Lukáš Valenta, tak tihle tři chlapíci jezdí kontrolovat, jestli ty samolepky máte, jestli je máte vylepené a dávají vám za to bankovky. Naposledy byl na kontrole Martin Císař a dorazil i za panem Karlem.
3: Vy jste to s náma zkusil a 5 000 korun, to je paráda, ne?
4: Je to paráda, nečekali jsme to.
3: Jste překvapen?
4: Ano, hrozně.
3: Karle, jak dlouho posloucháte Blaník?
4: Už hodně dlouho. Vlastně jinou stanici než Blaník neposloucháme.
3: A sledujete teďko naše letní koncerty? Jak to jede pěkně jak po másle?
4: Byli jsme na Konopišti. Tam shodou okolností se mi povedlo taky vyhrát stupenky. A jako moc se nám tam líbilo.
3: To je neuvěřitelný, vám se fakt teda daří.
0: Karlovi se daří, když se daří, tak se daří. Přátelé, dařit se může i vám. Nemusíte získat 5 000 korun jako Karel, můžete dokonce 7, pokud jste zákazníci Centropolu, a nebo dokonce 100 000 korun ve velkém finále. Je ale potřeba mít samolepku, mít ji někde nalepenou, vlastně úplně kdekoliv, na dveřích, na poštovní schránce, nebo na počítači, případně třeba na ledničce, a napsat nám to. Na číslo 600 318 118 SMS-kou, a nebo vyplňte formulář na našem webu, to je ještě jednodušší a pro nás snad ještě uživatelsky přívětivější, jak se tak říká. Oni krajánkové potom se v tom hezky vyznají, když vidí ten formulář, tak si vyberou, kam pojedou na kontrolu. No a kde tu samolepku získat, to je taky klíčové. Na našich letních koncertech, ještě před sebou máme 2, ten zítřejší proběhne v Čáslavi, tak tam samolepky rozdáváme. My je rozdáváme teda už od Konopiště, jak říkal Karel, tam ji asi dostal a proto si ji vylepil. A nebo si ji můžete stáhnout na našem webu radioblaník.cz a potom nalepit, dát nám vědět a třeba vyrazíme na kontrolu právě k vám. Další kontrola proběhne už zítra, taky pozítří a taky popozítří. Celý prodloužený víkend i s pátkem. Budu vám moc držet palce a lepte, přátelé, lepte.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Lepte a inkasujte. Budeme si dál hrát za chvilku Frankie Goes to Hollywood, ta moje oblíbená. The Power of Love, to je taková ta ajajaj.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Bonnie a Clyde, Frankie Goes to Hollywood, Radio Blank. A je před námi česká hodinka, přátelé, a v ní znala pana pána.
1: Tisíckrát
2: můžeš chtít, stále
0: zaspívá i Dan Landa.
3: Jméno mé už znáš.
0: To znám, to je Dan Landa. No a Jelen dorazí.
4: Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc.
0: Hrajeme vám hezky česky a v následující hodině jen a pouze, protože je před námi česká hodinka. Jsme Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7,5 minuty už bude poledne.
5: Radio Blaník.
6: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
7: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivit na příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, BG Styl a taky osobitá Jana Kirchner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizou. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
8: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
9: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
10: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
11: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
12: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
13: Protože s náma prodáte.
12: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
14: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
15: A kde všude nás naladíte?
14: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.
16: Radio Blaník počasí.
17: Radio Blaník.
18: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasná. Lokálně se objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
19: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profistavebních strojů a profinářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
20: Blaník za volantem.
18: V Ostravě v Opavské ulici zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením v obou směrech. V Opavě v křižovatce ulic Těšínská a Jiráskova blokuje provoz nepojízdné osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A v Kroměříži v ulici na Lindovce na křižovatce s Koperníkovou havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam také s omezením provozu a projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
21: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé suši. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
22: Zprávy Rádia Blaník.
23: Stručně, jasně, přehledně.
24: Ceny plynu a elektřiny opět vystřelily nahoru. Z lesů si lidé konečně odnášejí plné košíky. Tenisty čeká boj o postup na finále Davis Cupu. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Energie znovu zdražují, ceny plynu i elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá taky do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen chránit, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
0: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
24: Podle něj se vyplatí nabídky dodavatelů porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale taky délku smlouvy a podmínky ukončení. Prezident Petr Pavel vetoval sporný návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Zákon jde ale podle Pavla proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Houby rostou prakticky v celém Česku. Situaci výrazně pomohly srážky, které dorazily teď v září. Největší pravděpodobnost, že si z lesů něco odnesete, je v horách na severu Čech. Naopak menší šanci mají houbaři na jihu Moravy nebo na Vysočině. Vyplývá to z mapy hub, kterou připravuje Český hydrometeorologický ústav. Čeští tenisté se utkají o postup do finálové fáze Davisova poháru. V zaplněné pražské O2 aréně je čeká výběr Spojených států. Do Prahy se týmová soutěž vrátí po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy. Boje proběhnou zítra a v sobotu. Páteční program začne v 15 hodin, sobotní o hodinu dřív. Tolik zprávy a teď jsou tu písničky a Pepa.
1: Ano, děkujeme Eliško.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku už je to tady, dál si budeme hrát, ovšem s takovou jednou malou změnou. Budeme si hrát pouze hezky česky, protože začíná česká hodinka. No a opět, stejně jako v pondělí, úterý a ve středu, pro vás mám i dnes 2 lístky do pražského planetária Na hvězdy pod hvězdami, kde bude příští úterý 22. září Čechomor. Konkrétně Franta Černý a Karel Holas budou hrát, zpívat, do toho se tam bude plnovonou se nepromítá, jsem chtěl říct promítat, ale prostě bude zářit celá ta kopule nebo kupole, to já nikdy nevím, která to je, a bude to nádhera. Připomínám, že pražské planetárium je nejmodernější na celém světě, je to zážitek na celý život a tahle akce je beznadějně vyprodaná. My máme poslední vstupenky, přátelé. Pokud máte příští úterý čas a chcete zajet do Prahy a zažít nejkrásnější věc, jakou ten den můžete zažít, myslím si, v Evropě, tak si počkejte, až v této hodině uslyšíte Čechomor a až bude doznívat ta písnička, konkrétně Tady jsme doma se jmenuje, jo, tak volejte 800 109 109, 2 lístky mám připravené právě pro vás. Kabáti a burlaci teď na Blaníku, krásné poledne a dobrou chuť.

0: Leona Machálková a Zatmění, posloucháte Rádio Blaník a dneska mají svátek všechny naděždy. Víte, kolik je takových naď v České republice? Já jsem teda koukal. 17 893, představte si to. Tak dámy, všechno nejlepší. Pokud znáte nějakou naďu, tak ji prosím popřejte, ale zjistěte si, jestli je to opravdu naděžda nebo naďa, jako krátce, protože naděžda má dneska, nadě ty to mají úplně jindy. Jo. A teď se pojďme podívat na narozeniny. Vy dobře víte, že včera slavil narozeniny, a to kulaté, 70. David Copperfield. A dneska to bude, já vám zkusím napovědět, jo.
1: Čaroděj, dobroděj, má čarovnou hůl.
0: Už tušíte, ne? No, Václav Neckář to není, že jo? Tak ještě jinak.
2: Kouzelník.
0: Čaroděj, kouzelník, do toho včera ten Copperfield, kdo by to mohl být? No, Pavel Kožíšek přece. Pavle, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. Dneska 650, to znamená, že Pavel Kožíšek je okolik? O 14 let mladší než David Copperfield. Pavle, posílám kouzla, jednak teda abrakadabra, ať je vám dobře, ať jste zdrav. Potom Dexempo Krumplex, ať máte všechno, co potřebujete. A potom přihodím ještě něco z Rio Potra, by to chtělo. Expecto Patronum. Ať se vám daří ve vašem divadle. A posílám Jeleny. Posloucháte Blaník.

0: Danlanda a jeho tajemství. Není tajemstvím, že na Blaníku budeme mít speciální víkend.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na rádiu Blaník.
0: A bude krása víkend s Olgou Lounovou, já se na to těším. A vy byste měli taky, přátelé, protože my budeme rozdávat vstupenky. Vstupenky na Olgu. Na její úžasný, už druhý sraz optimistů v O2 Univerzum. Odehraje se 5. listopadu a my pro vás máme 10 výherních kol teď o víkendu. Myslím si, že 5 jich bude v sobotu a 5 v neděli. Možná to ještě trošku změníme, uvidíme. Každopádně je to výjimečný dárek, který bude spojen s Olženými nejkrásnějšími písničkami, které budeme hrát a vy na ně budete reagovat, budete volat do studia. Vždycky, kdo se dovolá jako třetí, tak ten získá ty vstupenky. Taky si s Olgou budeme povídat. No prostě víkend jako víno s Olgou Lounovou. Doporučuju teď v sobotu a v neděli. No a za chvilku Karel Gott, Kindle X a čekáme na Čechomor pořád ještě 800 109 109, připomínám číslo, posloucháte Blaník.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.

0: muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
6: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Čechomor zapínám.
1: Hvězdy pod hvězdami.
0: Da, da, da. Přátelé, krásné odpoledne, tohle byl Čechomor a já tak koukám na telefon a tady teda bliká čísel, vám řeknu, ale pouze jedno je na lince číslo jedna, to znamená, že ten člověk, ten dotyčný, ten posluchač nebo posluchačka se dovolal nebo dovolala jako první. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Ahoj, tady Martin.
0: Martine, ahoj, jak pak se máš?
2: Je pěkně, máme konec, nebo babí léto, takže není se na co stěžovat.
0: Martine, odkud voláš?
2: Z Brna.
0: Z Brna. To jsou slabé 2 hodinky do Prahy.
2: Autobusem 2,5.
0: O, tak dobře, tak silné 2 hodinky. Martine, už jsi někdy byl v tom, v pražském planetáriu po otevření?
2: Nebyl.
0: A těšíš se?
2: Moc.
0: A koho vezmeš sebou?
2: Asi přítelkyni.
0: Přítelkyni, ta bude ráda, to si užijete opravdu. Je to příští úterý, Čechomor 22. Karel Holas, Franta Černý. Povídání super. A hlavně písničky a hlavně teda jako ty hvězdy a ty planety a to všechno. A ono to umí i přírodu a umí to dokonce i Sixtínskou kapli. Byl jsi někdy v Sixtínské kapli?
2: Byl jsem.
0: No, tak tohle je lepší. Já jsem taky byl naživo a byl jsem i v planetáriu a v planetáriu je to lepší.
2: V planetáriu se může aspoň fotit.
0: Je to tak, to je pravda, tam se může fotit a není tam taková fronta. Ale zase tam mají takový ty pitlíky na to, víte na co? Nebo víš na co? Jak se dávají v letadle? Tam se může
2: jo.
0: i udělat špatně člověku, jak se to může točit rychle, ale oni to neroztáčejí tak rychle. Martine, zůstaň mi prosím na telefonu. Takhle, máš radost ještě?
2: Velkou.
0: Tak zatleskáme. A klezní, velká radost. Martine, zůstaň mi prosím na telefonu, vyměníme si adresy, ať víme, jak to udělat v to úterý, jo?
2: Super.
0: Díky, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Tak takové to dneska bylo, už je tady Iva Lická, ahoj Ivi.
3: Nezdar.
0: Tak co, jak se má?
3: No, já jsem bájo, úplně stejně jako náš posluchač. Mimochodem zaznělo tady, že babí léto, ale pozor přátelé, to ještě není. Jo, protože oficiálně je mezi 22. zářím a 16. říjnem.
0: Mm-hmm. Tak my máme Martina pořád ještě na telefonu, já ho dám nahoru. Martine, prosím tě, tak babí léto ještě není, jo?
3: Ještě není, Martina.
2: No, co se dá dělat.
3: Ale je to krásný, je to krásný, já s váma souhlasím, Martine, je tam příjemně, já bych tohle brala celý rok teda.
0: Martine, jak říká paní učitelka Lecká, prostě babí léto není, jo?
2: Dobře, píšu si.
3: Ne, počkejte, to já jsem takhle nemyslela, ale já jsem to včera někde četla, jo, to je náhoda samozřejmě. Jo? A chytré hlavy řekly, že je to 22. září a 16. října. Takhle, ať si říkají, co chtějí, že jo, nám je to jedno. Co je to? Černý, ano.
0: Můžu jít čůrat?
3: Ježišmarja, ty. Ale to je přesně ono, to jsou ty studenti, který když nevědějí, co by, tak jdou na záchod.
0: Tak já jdu. Martine, zůstaňte na telefonu a Ivo, měj se krásně, já jdu teda na tu toaletu.
1: Hvězdy pod hvězdami. Na Rádio Blaník.
0: Ale ještě než odejdu, tak nejenom, že máme víkend s Olgou Lunovou, což se za chviličku dozvíte, ale respektive já jsem vám to před chvilkou už říkal, ale hlavně Olga Lunová bude ta další, kdo bude v pražském planetáriu v Hvězdách pod hvězdami a vstupenky už jsou v prodeji a strašně rychle to mizí. Nespoléhejte na to, že na to vyhrajete jako Martin, jo, protože těch výherců bude zase jenom 5, až o ty lístky budeme hrát. Takže teď Čechomor a potom myslím si, že 6. října Olga Lunová, doporučuju. Mějte se krásně.
3: To už bude, babí léto.
0: To už bude babí léto.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
10: Maxi.
11: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
10: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Datart uvádí Dny Merien.
16: Dny Merien, jo.
15: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: KFC ti zase nabízí víc.
18: MacBooky Neo,
17: iPhone 17,
18: laserové projektory,
17: sluchátka Apple Beats
18: a stovky dalších cen.
17: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
18: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
17: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: A víno. Přátelé, 13. hodina je před námi. No jo, je čas vinobraní, je čas burčáku. Už jste ochutnali letošní burčák? Já jo, a moc mi chutnal, no. Trošku to kopalo, ale bylo to dobrý. Za chvilku startujeme odpolední vysílání a budou tu Kryšto. Dáme si i Nightwork.
1: Mostě jedu a zářivého to města má.
0: A snídaní v trávě a Michala Tučného.
2: Snídaní v trávě, teď právě prostřenou.
0: A za chvilku i Lenka Filipová nebo David Koller. Prostě pro každého máme něco. Pro každého máme písničku, která ho určitě zahřeje u srdce. Za 7 minut, 13 hodin, počasí, doprava a další zprávy budou následovat.
3: Rádio Blaník.
4: Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
5: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
9: Protože s náma prodáte.
8: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
10: Vychutnejte si v Dle plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90, sleva 50%.
11: Byla. To dobré začíná u nás.

0: počasí.
1: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno. Lokálně se objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Tolik počasí, pojďme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Na Vsetínsku mezi Loučkou a Brankami bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s kratším zdržením. V Ostravě v ulici doktora Martinka na kruhovém objezdu z Horní se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu i tady. A v Ostravě v Opavské ulici zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Počítejte tu se zdržením v obou směrech. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Eliška.
6: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: EET bude od ledna platit. Hořovické nemocnici zasahovala policie. Babiš vyzval k mírovému jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Pavel dneska podepsal zavedení nové verze EET od příštího roku. V té už nebude nutné tisknout papírové účtenky a bude zahrnovat i bezhotovostní platby. Jaké další daňové změny nově podepsaný zákon obsahuje, zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
3: Hezké odpoledne. Například rodinám s dětmi se vrací školkovné a studentům slevy na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Evidence se pak nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb a tiché víno má být opět daňově uznatelným darem. Zákon taky osvobozuje od daně spropitné zaměstnancům v restauracích. Pro Rádio Blaník Ivana Balkovská.
2: Jak už jste od nás slyšeli, tak v nemocnici v Hořovicích je od dopoledne pěkně rušno. Policisté kvůli anonymní bombové výhrušce museli špitál evakuovat. Zařízení opustili desítky lidí, pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Záchranáři vozí pacienty do nemocnic v okolí. Na místě jsou i psovodi se psy, do 12 hodin žádnou výbušninu nenašli. České dráhy hlásí za půl roku rekordní zisky. Dopravce před zdaněním vykázal 2 miliardy korun. Ve stejném období loni to bylo 444 milionů. Jde o nejlepší pololetní výsledek v historii. V zisku skončily všechny společnosti ze skupiny, a to včetně ČD Cargo, které bylo spíše ztrátové. Evropa potřebuje silné vedení. Spolu se Spojenými státy musí dostat ukrajinského prezidenta Zelenského a ruského prezidenta Putina k jednacímu stolu. Na obranném summitu v Praze to řekl premiér Andrej Babiš. Válka na Ukrajině podle něj není jen vojenskou krizí, ale má i ekonomické dopady. Tolik zprávy a teď je připravená Iva.
0: Iva Lipská
1: na Rádiu Blaník.
4: Vždy připravena. Mimochodem, mé chytré hodinky mi právě teď zavibrovaly na ruce a napsali mi, je čas se začít hýbat, zkuste být aktivní. No, tak co teď jako? Tak přátelé, já tady udělám pár dřepů. Asi teda. No a odstartujeme odpolední vysílání. Co vy na to? Lenka Filipová je připravená a 13. hodina to bude za 3, 2, 1 a je tady.

0: Život neběží tak, jak chceme, no tak to je jasná věc, že jo? Život ten si žije podle svého. Na nás je, jak se umíme přizpůsobit. Přátelé, chcete mít báječné páteční odpoledne? No tak za námi vyrazte do Čáslavy.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: My totiž zítra, 18. září, dorazíme do Čáslavy celý náš tým a začneme 5 minut před 5. odpolední na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tam budu tedy tentokrát i já se na to moc těším, už mám zabalený kufřík, tam mám totiž oblečení, abyste rozuměli, jo, na všechny formy počasí, protože jednou jsem se nechala jaksi zmást předpovědí a nedopadlo to úplně dobře, byla mi zima, takže tentokrát tam mám na teplo, na zimu, jo, mám to připravené. Já tedy připravená jsem a zítra se na vás moc těším. A na koho se můžete těšit vy? Bude tam s vámi Janek Ledecký, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a taky naše blanická kapela. No a vstupné se na našich letních koncertech neplatí, což platí i v Čáslavi. Tak budeme rádi, když vezmete, koho můžete a přijdete za námi. Má být hezké počasí, tedy ideální na letní koncert. Tak doufám, že nás bude hodně na náměstí a že si to užijeme až do pozdní večerních hodin. A nezapomeňte, že i na tomto koncertu pro vás máme sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, takže si ji tam vyzvedněte, protože může přinést zajímavé peníze. Jednomu z vás zcela určitě 27. září dokonce rovných 100 000 korun. A to by bylo, abyste to neskusili. Tak se pro ní zastavte. No, už zítra v Čáslavi, těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Nightwork a slunce v duši na Blaníku. Krásné odpoledne. Na výstavišti v Brně budou mít obří akvárium. Více než 50 metrů dlouhý podmořský tunel s výhledem na různé druhy ryb nabídne obří akvárium Green Planet. Tohle akvárium pojme přes 4 miliony litrů vody, což teda není málo, a nabídne 480 tisíc živočichů spadajících pod 500 druhů. Stavba s minimálními náklady 700 milionů korun by měla začít příští rok. No a projekt významně oživí výstaviště, kde město letos dokončuje i multifunkční arénu. No, v Brně to zkrátka žije. Tak zdravíme na Moravu a moc se těšíme, až bude hotovo. Určitě se přijedeme podívat. Já teda vezmu i sousedy. Za chviličku si dáme Michala Tučného, Snídaní v trávě a taky Krištofy o tom, že život je krásný.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.

0: tak držel palce.
1: Byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
0: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
2: Veliká radost. Děkuju.
3: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
4: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
3: Petr ladí vaše účty.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redvěd a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestil a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
8: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
9: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
14: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na Profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
15: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
16: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: na konci světa, ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak leď, cestu znáš nazpaměť.
1: Život je krásný, to si musíte říkat každé ráno, když vstanete, a hlavně víte, co mě dobře funguje, jako, nebo snažím se o to, že se ráno řeknu, dneska budu mít krásný den, jo? A už tam jako dávám takový to, nikdo mě prostě nemůže vytočit dneska, protože já mám dneska krásný den. Já jsem tady mluvila o těch chytrých hodinkách, které mi každou chvíli hlásí, že se mám začít hýbat, a přišel mi mail od Matese z Chebu, to musím přečíst, jo. Zdravím, to je ještě dobrý s těmi hodinkami, vy můžete udělat dřep, ale když mě začnou vibrovat, že se mám pohnout, že dlouho sedím, tak jako řidič autobusu můžu těžko udělat dřep za jízdy. No, Mates, to teda máte strašně těžký, ale to je fakt, ale já jsem si to zkusila představit, jo, že prostě najednou vyskočíte a začnete dělat dřepy, to by asi cestující koukali, no, tak vidíte, to té buzerace ty hodinky, že jo, to je strašný, ale pořizujem si. No, ale zas na druhou stranu je fajn, že mě takhle občas zavibrujou, protože si uvědomím, že bych měla něco dělat, že jo. No, pojďme k tomu, co nás čeká zítra dopoledne, jinak do Chebu zdravím řidiče Matese. Pojďme se podívat na to, jaká znělka se rozezní zítra krátce po deváté.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Ano, ano, tajemný rok všichni znáte, je to oblíbený pořad Rádia Blaník. Vy se rádi zapojujete a já tady pro vás mám nápovědu na zítřejší tajemný rok, abyste jaksi byli vybaveni, připraveni a mohli už teď třeba začít tipovat, jaký tajemný rok to zítra bude. Mám tady napsáno, že tehdy v tom tajemném roce se hokejové mistrovství světa konalo ve Vídni a tehdy to dopadlo dobře.
4: Bude se dohrávat v pěti na obou stranách. Schlegr jenom lehce posouvá do středního pásma. Thornton jako poslední střílí na Vokouna. A je to tady ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu.
1: Tak, tušíte, co to bylo za rok? No tak to nikomu neříkejte, nechte si to a zítra mezi 9. a 10. hodinou zkuste telefonní linku a zavolejte Petrovi do vysílání, bude se ptát, co je to za rok a bude vám hrát i písničky z tohoto roku. Staňte se spolutvůrci zítřejšího dopoledního vysílání, tedy dopolední hodinky na Blaníku. Tipujte a poslouchejte.
3: Luxusní dovolená.
2: Nová kola pro celou rodinu.
3: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
2: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
3: Jedeme s ní za vámi.
2: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
3: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Je tu OP24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP24 platí jen do 30. září.
15: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotej,
1: ňam, ňam, ňam. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Televize Seznam vám přináší další epizodu oblíbeného seriálu, který sleduje osudy mladých mužů během základní vojenské služby. Ukazuje jejich každodenní život na vojně, přátelství, první lásky, ale i konflikty. Dnešní díl seriálu Chlapci a chlapy se jmenuje Tak přísaháme a začíná 10 minut po 20. hodině na Televizi Seznam.
4: České rádio.

0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
2: Každý

0: Sny bychom si měli plnit a tohle byl sen kovbojů a Karel Černoch na Blaníku. 14. hodina už se nám blíží, za chvilku si dáme Marka Ztracené. Taky Lucku Bílou a zpíváš mi rekviem. A předá mi slzu a katarzy. Hezky česky i po 14. hodině, taky další výlet našeho krajánka. Uvidíme, odkud se nám dneska ohlásí. A čeká nás i dobrá zpráva, tak zůstaňte na ladini. 14. to bude za 6 minut. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
3: Rychvaldské slavnosti už v sobotu 19. září. Těšte se na bohatý program. Vystoupí Janek Ledecký a band, Daša Spajky Pike, Čechomor a další. Skvělé občerstvení a program pro děti. Akci zakončíme velkolepou dronovou show. Vstup zdarma. Více na www.richwald.cz.
4: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
5: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
6: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
7: Jen si duši nepořeš.
8: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti.
10: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
10: Bude vejdán.
11: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cip, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
12: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
13: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasná. Lokálně se objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se pak během dopoledne rozpustí. Během dne pak bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách kolem 12. O počasí všechno, na řadě jsou dopravní informace.
14: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profistavebních strojů a profinářadí www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
12: Blaník za volantem.
13: Na Vsetínsku mezi Loučkou a Brankami havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s kratším zdržením. V Ostravě v ulici doktora Martinka na kruhovém objezdu z Horní se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. A v Ostravě v Opavské ulici zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením v obou směrech. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Eliška.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Zásah v hořovecké nemocnici skončil. Ministerstvo modernizuje otázky pro autoškoly. Extraliga nabídne souboj bývalých trenérů nároďáků. Rádio. Hezké poledne přeje Eliška Votrubová. Policisté ukončili zásah kvůli anonymní bombové výhrušce v Hořovické nemocnici. Žádnou výbušninu nenašli. Zařízení dneska ráno opustili desítky lidí. Mohli zůstat jen pacienti, kteří jsou upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích. Evakuovaní se nyní vrací. Policisté teď dělají podle mluvčí maximum pro to, aby zadrželi člověka, který špitálu vyhrožoval. Řidiče větších vozidel čekají modernější zkoušky v autoškole. Ministerstvo dopravy připravilo aktualizaci otázek pro dílčí zkoušku z ovládání a údržby. Pokračuje mluvčí rezortu František Jemelka.
17: Tyto změny pomohou žadatelům o získání nebo vrácení řidičského oprávnění v skupinách C, E a D. Více klademe důraz na praktické porozumění současným vozidlům a jejich systému. Nově bude u zkoušek zařazeno 8 otázek zaměřených na využívání asistenčních systému řidiče.
16: Nová forma otázek by se měla začít používat od 1. ledna příštího roku. Česko bude příští rok předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Ta sídlí v Paříži a jejím cílem je napomáhat rozvoji členských zemí. Česko je členem od roku 1995. O předsednictví informovalo Ministerstvo zahraničí. Hokejová extraliga má před sebou další zápasy. Zítra proběhne druhé kolo, které nabídne hned 6 duelů. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty. Na kladenském ledě se utkají týmy, jejichž trenéři v minulé sezóně působili u reprezentací. Rytířům šéfuje bývalý kouč seniorského týmu Rulík, Pražanům pak bývalý trenér 20. Augusta. Tolik zprávy a teď pokračuje Iva.
18: Iva Lecká
5: na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál. Za chvilku se s námi spojí Martin Císař, který je dneska co by krajánek opět v terénu a společně s ním navštívíme místo, kde milují pejsky. No a v dobré zprávě oslavíme významné jubileum. Naše druhá nejstarší zoo totiž oslaví století. Kolegyně Kristýnka Ševčíková vám řekne podrobnosti. Odbyla 14. hodina. Jak byla ta báseň? Pamatuješ si, Eliško?
16: Která?
0: No, tam to bylo přece, odbyla 13. hodina, ne?
16: Něco hospodina?
0: No, jak to bylo, nevíš?
16: Nevím.
0: Ježišmarja, teď mi to prolítlo hlavou a normálně se úplně stydím, že si nepamatuju, ale já si vzpomenu. A až si vzpomenu, jak vám to řeknu. Jen tak, z ničeho nic. Jdeme na to.

0: po uši.
1: Tak přátelé, teď porušuji veškerá pravidla, jo, tady našeho vysílání, ale já jsem si vzpomněla, už vím, Airben, svatební košile, již 11. odbyla a lampa ještě svítila a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Vidíte, pořád to tam je, akorát pravda, vyhrabat to z té paměti trvá trošku déle, jo, ale pořád je to tam, to mám radost. Tak máme 14 hodin a 4 minuty a jedeme dál.
2: Posloucháte Rádio Blaník.

0: Tak to byla Lucie Bílá a zpíváš mi rekviem. A já jsem slíbila, že se spojíme s naším krajánkem. Je to tady.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: No a na telefonu už je s námi Martin Císař, tak Martinku, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj Ivčo, krásné odpoledne tobě a všem posluchačům Rádia Blaník. Já jsem navštívil Čerčany a zdejší Tachyon. To je místo, kde milují pejsky. Tady svého pejska můžete dokonale vycvičit. A povídal jsem si tady s Aničkou Scherenberger.
4: Ano.
5: Povězte nám, co se tady běhá, jak často se tu běhá a jaké jsou tady třeba mistrovství.
4: Pořádáme tady hodně závodů, v zimě je tady neustále plno. Běhají se tady kvalifikace na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, běhá se tady mistrovství České republiky, běhají se tady různé jiné závody, pořádají se akce pro psí sporty agility a obedience, tribe ball.
5: A mimo toho krásného areálu tady vevnitř je i venkovní?
4: Ano, máme venkovní obrovský plác velikosti fotbalového hřiště, kde se vejdou ještě dva plnohodnotné parkury.
5: Je možný si to tady třeba pronajmout, i šance?
4: Ano, máme rezervační systém na našich stránkách přes rezervační portál a člověk se tam může zalogovat, požádat si o členství a normálně si jako zarezervovat svoje tréninkové místo.
5: Takže jaro, léto, podzim to tady frčí, ale v zimě je tady asi zima, že jo?
4: Ne, v zimě tady zima není, protože my jsme náramně dobře vybavení, takže v létě chládeček, v zimě teploučko. Máme tady klimatizaci a hala je dobře odizolovaná, takže...
5: Takže paráda. Tak moc krát děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
4: Děkuji.
3: Tolik tady můj rozhovor s mezinárodní rozhodčí tady v Tachyonu. Já teď vracím slovo do studia a zdravím všechny posluchače Rádia Blaník a také...
5: A také jich psy samo sebou.
0: Děkujeme. Taky zdravíme všechny pejsky, majitele pejsků samozřejmě. Martin se přesune na svoji další zastávku a vy uslyšíte reportáž opět tady na Blaníku krátce po 17. hodině.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.

Tak to byla Slza a Katarze na Blaníku. Mimochodem se Slzou jsme letos byli velmi často ve spojení, protože s námi objížděli letní koncerty Rádia Blaníka. Za to jim moc děkujeme. No a my se za chvilku vydáme do druhé nejstarší zoo u nás. Letos slaví opravdu velké narozeniny a vy můžete být u toho. Podrobnosti přidá Kristýnka Ševčíková v Dobré zprávě už za chvíli. No a z hudby nabídnu Toto Kutuno, Kabáty i Radka Tomáška. Jsme Blaník. Pohodové České rádio. Dobré ráno, Rádio Blaník.

0: Je Mezinárodní den country hudby a hostem ranního vysílání byla první žena české country Věra Martinová. Pokud jste to nestihli, můžete si dát opáčko zase zítra ráno.
1: A navíc zítra nás čeká předposlední letní koncert Rádia Blaník.
0: Bude v Čáslavi, no a hlavně je pátek, takže tady bude šťastná hodinka.
1: Od 8 do 9 si budeme hrát jenom dobronáladové písničky.
0: A budeme vás odměňovat, těšíme se na vás.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
3: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
4: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
3: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
5: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
6: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
7: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
8: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
10: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
9: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
11: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
13: Stavebniny Janík. Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
14: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
15: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
16: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro babi včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
17: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
18: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
19: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
20: Ty nejoblíbenější, které znáte.
21: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
20: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
21: Ráno od 5 do 6.
20: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
21: Hezky česky na Blaníku.

0: Tak to byla Radek Tomášek a písnička Boxer na Blaníku a máme 14 hodin a 40 minut. To znamená, že nás čeká dnešní dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu opět Kristýnka Ševčíková, tak já tě vítám a přeju ti krásné odpoledne. Povídej.
2: Krásné odpoledne i vy tobě, i posluchačům. V dnešní dobré zprávě oslavíme významné jubileum. Naše druhá nejstarší zoo totiž tento rok slaví století. Mám na mysli plzeňskou zoologickou zahradu, která si ke stým narozeninám pro návštěvníky připravila bohatý program, který vyvrcholí už tuto neděli. Co na vás čeká, to nám prozradí mluvčí zoo Martin Vobruba.
3: Plzeňská zoo i Dinopark připravili jednotné symbolické jubilejní vstupné 100 let 100 korun na osobu. Od 9:30 přibližně do 16:30 je po celý den v areálu připraveno několik komentovaných a mimořádných krmení zvířat. Také bude dopoledne pro děti soutěžní stezka po zoologické zahradě. Od 13. hodiny se program oslav přesune na amfiteátr. Bude tam několik tanečních vystoupení, několik různých hudebních vystoupení, křtiny a veřejné představení knihy 100 let zoo Plzeň.
2: Koupit si můžete také pamětní bankovku nebo mince spojené právě s tímto výročím.
0: Paráda, tak my moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Měj se krásně, ahoj.
2: Tak zase zítra, ahoj, krásné odpoledne.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
4: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
4: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
4: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
19: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: To byl Karel Gott a ta pravá. 15. hodina před námi, za chvilku budeme pokračovat. Další písničky tu mám připravené, tak jenom na mátkou. Třeba opět Radeček a Eli, i tak to za to stojí. A nebo Rybička zlatá.
1: Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu
0: u pusy
1: a písničky.
0: Hanička Zagorová. Nebo Činasky a Hlavolam. Hezky česky na Blaníku, tedy i po 15. hodině, tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky, 15. tu bude za 6 minut.
2: Rádio Blaník. V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
6: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevinem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
8: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
9: Protože s náma prodáte.
8: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
10: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku jasno. Lokálně se objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale během dopoledne bude rozpouštět. Přes den pak bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
12: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
11: Před nájezdem na dálnici D55 od Babic směrem od Otrokovic na Veselí nad Moravou blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolony se tvoří v obou směrech, počítejte se zdržením. Na Vsetínsku mezi Loučkou a Brankami bourala dvě osobní auta, počítejte tam s kratším zdržením. A v Ostravě k ulici doktora Martinka na kruhovém objezdu z Horní se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
16: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Vítězové podzemních voleb už jsou někde jasní. Armáda na Šumavu nasadila 20 vojáků. Na měsíci objevila NASA nový kráter.
2: Rádio Blaník.
18: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podzimní volby jsou tu za necelé 3 týdny. Někde je ale výsledek známý už teď. V téměř třetině obcí a městských částí je pouze jediná kandidátka a v necelé 1000 případů budou patrně zvoleni všichni, kteří jsou na ní zapsaní. Napsali o tom Novinky.cz. Armáda zahájila ženýní a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky. Nasadila na to 20 vojáků a speciální techniku. Armáda nejprve začne s průzkumem lokality v Národním parku a poté oznámí další postup. O tom, že sanaci provedou právě vojáci, informoval v pondělí premiér Babiš. Transplantační centrum v Brně se přestěhovalo do nového. Nachází se v areálu Fakultní nemocnice Brno, kde se otevřela nová budova. Díky tomu se zlepší dostupnost operací, jak potvrzuje z centra Zdenka Pařízková.
13: Nová budova CKTH by měla přinést především navýšení počtu lůžek o 35 na celkových 125 lůžek a také navýšení počtu operačních sálů a ambulancí. Díky tomu se především zkrátí čekací doby pacientů, jak na vyšetření, tak na kardiochirurgické výkony nebo operace.
18: Centrum má plány taky do budoucna. Chce třeba rozvíjet robotickou kardiochirurgii. Vědci objevili na Měsíci nový kráter. Vznikl před 2 lety při dopadu cizího tělesa. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší například než Koloseum v Římě. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. No. Tolik zprávy a teď je připravená opět Iva.
19: Ano, jistě.
2: Iva Lecká
10: na rádiu Blaník.
19: Ano, jsem tady a 15. hodina nám odbyla právě teď, tak startujeme další odpolední 60-minutovku. No a hodinu nám otevírá Marie Rotrová, tak pohodový poslech.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Otavan a Hands Up na Blaníku. 10 minut po 15. hodině. Krásné, pohodové odpoledne přeju. Teď se vydáme na cestu opět další zajímavé kameny. A tentokrát to bude Zbyslavská mozaika.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Jsem tu s další kamennou zajímavostí. Není sice velká, ale skrývá v sobě geologickou minulost Čech. Najdete ji na okraji obce Zbyslav, podle níž nese jméno Zbyslavská mozaika. Od roku 1977 je chráněná a může se klidně chlubit tím, že je jednou z nejmenších přírodních památek na světě. Je totiž veliká pouhé 3 metry čtvereční, ale její význam tuto velikost výrazně přesahuje. Chráněné místo totiž představuje pozůstatek činnosti druhohorního moře, které před více než 65 miliony let postupně zalilo oblast dnešního středního Polabí. Příboj tehdy obrousil rulové skály a vytvořil na jejich povrchu tenkou vrstvičku vápenitého slepence, která je dodnes patrná v podobě drobných valounků spojených vápnitým tmelem. Tato geologická formace je nejen esteticky zajímavá, ale především vědecky cenná. Ve slepenci se nachází skameněliny mořských živočichů, jako jsou ústřice, ježovky, mlži nebo houby. Tyto fosílie poskytují cenné informace o životě v období křídy a činí z lokality významné paleontologické naleziště. Přestože je Zbyslavská mozaika dokonce zmiňována v odborných publikacích doma i v zahraničí, vědí o ní málo i místní obyvatelé, takže se na ní nemusíte snadno doptat a je dobré vědět, že se nachází u první odbočky vlevo při příjezdu do Zbyslavy od Bílého Podolí. Pokud někdy budete mít cestu kolem, určitě se u téhle drobné, ale jedinečné přírodní památky zastavte. Vždyť krásně připomíná, že i na malém kousku země může být ukryta velká část historie naší planety. A ještě na vysvětlenou, mozaika se jí říká proto, že obsahuje černošedé valouny, které při pohledu z větší dálky a s trochou fantazie skutečnou mozaiku připomínají. A když se vybavíte trochou trpělivosti, určitě se vám podaří ve skalním útvaru zahlédnout i nějakou tu fosílii. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Michael Jackson na Blaníku za 7 minut půl čtvrté. Přátelé, letní čas nám pomalu končí, už za pár týdnů proběhne změna na zimní čas. No já vím, no, je to takové zbytečné, ale pojďme si k tomu něco říct. Datum změny se každý rok mírně liší, pravidlo za ním ale zůstává stejné, vždycky to přechází v poslední říjnovou neděli. Takže letos to bude 25. října a jenom mimochodem, systém střídání času se týká primárně zemí v mírném pásu, kde se délka dne mezi létem a zimou výrazně liší. Třeba v tropech ani v polárních oblastech, kde noc může trvat i několik měsíců, se hodiny prostě neposouvají. Na letní čas proto nepřechází třeba Island, Rusko, Bělorusko, část Grónska, ani Norské ostrovy, Jan Mayen a Špicberky. Tak to jen tak mimochodem a jedeme dál. Za chvilku Činasky a Janek Ledecký.
1: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
2: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspímese.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
3: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: To byl Janek Ledecký, na ptáky jsme krátký. No tak to teda jako, jo, to je velká pravda. Zkuste stát na střeše a roztáhnout ruce a letět. No to prostě nejde, no.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: Ale co nám jde, to je proplácení účtenek. Přátelé, účtenky určitě máte, máte i složenky, strašně vás štvou, možná vás i pálí v kapse. Možná máte nějakou účtenku, o které nechcete, aby doma věděli, že jo, a teď co s tím? No tak napište do Blaníku a my vám ji proplatíme. Třeba se to opravdu stane už vám zítra po 7. hodině, protože zítra právě po 7. Petr Slíva bude proplácet další vaši účtenku. Důležité je ale nám dát vědět, že takovou účtenku máte. Tak nám napište své jméno a příjmení, kde bydlíte a hlavně, co byste chtěli proplatit a za kolik. A pošlete nám tuto SMS zprávu na 603 118 118. Může to být opravdu účet za cokoliv, jo? Může to být nějaký, já nevím, teď mě napadly alimenty, jo? Ale no helejte, ono to může být fakt cokoliv, jo? Cokoliv, ať to stojí, co to stojí prostě. No a hlavně, když vám to pomůže. My to uděláme moc rádi. Tak nám napište a zítra ráno určitě poslouchejte naše dobré ráno, protože možná Petr zavolá právě vám.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: No a já se loučím, mějte se báječně. Zítra tady prosím vás nebudu, jo? Protože já budu v Čáslavi. Na našem dalším letním koncertu, tak pokud tam vyrazíte, tak se uvidíme. No a za chviličku už Jirka Frélich, ten už je tady, těší se na vás. V dobré náladě, jak jinak, tak i na Blaníku, tak poslouchejte dál.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Michal David a písnička Decibely lásky poslala Iva Lecká a já vám přeji už krásný čtvrtek, hezké odpoledne a po 16. hodině Václav Neckář. Taky Sak Van Toffy. Nebo Dalibor Janda. Protože na Blaníku si dál hrajeme hezky česky. Radio
1: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz. Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
5: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
9: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
10: Jen si duši nepořeš.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
12: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku jasná. Objeví se také mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
13: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
11: Blaník za volantem.
12: Na Bruntalsku v Holčovicích došlo k dopravní nehodě. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte tam s omezením. Před nájezdem na dálnici D55 od Babic směrem od Otrokovic na Veselí nad Moravou blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolony se tvoří v obou směrech, počítejte tam se zdržením. A na Vsetínsku mezi Loučkou a Brankami bourala dvě osobní auta, počítejte s kratším zdržením i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Sněmovna bude řešit zmrazení platů politiků. V ostravské zoo se lidé vydají do vesmíru. Evropa v zimě zvýší dodávky Ukrajině.
16: Radio Blaník.
15: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Poslanci se příští týden sejdou k návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Svolání mimořádné schůze oznámil po jednání koaličních špiček ANO, SPD a motoristů předseda sněmovny Okamura. Zmrazení platů navrhla vládní koalice loni v listopadu. Předlohu ale dosud neprosadila. Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde se v srpnu při bouřce ztratil mladík. Policie nález čehosi, co připomíná lidské tělo, na dně jezera oznámil soukromý potápěč. Na místo nyní míří potápěči ze zásahové jednotky Ústeckého kraje. Na jezeře se při bouřce ztratilo 6 lidí. 4 se ale podařilo zachránit, jednoho mrtvého paddleboardistu našli o den později, po druhém policie od té doby pátrá. Zoo Ostrava se stala součástí planetární stezky Opavska a Ostravska. Jde o unikátní model sluneční soustavy, který propojuje vzdělávání s turisticky zajímavými místy. Vzdálenost mezi jednotlivými tělesy odpovídá jejich skutečným poměrům. Pokračuje Jana Strakošová z Ostravské zoo.
16: Postupem času, vlastně až na hranici sluneční soustavy, se přidávají další a další objekty po těch 20 let. A zoologická zahrada Ostrava byla oslovena, aby v letošním roce umístila model sondy Voyager 2 do areálu zoologické zahrady.
15: Model najdou návštěvníci v zoo na stezce lesa. Evropa poskytne Ukrajině co nejsilnější podporu během nadcházející zimy. Podle šéfky Evropské komise Lajenové zvýší dodávky elektřiny, podpoří vytápění a posílí taky ukrajinskou protivzdušnou obranu. Tolik zprávy a teď už se těší Jirka.
0: Je to tak. Krásný čtvrtek, 16. hodina za pár vteřin.
17: Jirka Frélich
18: na rádiu Blaník.
0: Včera úderem 16. hodiny do studia Rádia Blaník dorazili dva hosté, Vojta Drahokoupil a Natálka Grosová. I na to se dostane za pár minut. Teď si jdeme hrát hezky česky.
18: Rádio Blaník.
0: Tady je Daniela Landa, písnička Šance a za chvíli i Václav Neckář. Tak mějte pěkný čtvrtek s Blaníkem.

0: Bon Jovi a písnička Always. Krásné odpoledne, hezký čtvrtek, zítra už je pátek, to nám to utíká. Nicméně včera byla středa, byli tady Pepovi parťáci a opravdu to byli parťáci, protože byli dva. Přišli Vojta Drahokoupil a Natálka Grosová. A řeč byla také o tom, že teď oba vyrážejí na halové turné muzikálu Děti ráje.
1: Teď vlastně jsem byl osloven, abych si zahrál i jedničku v rámci toho halového turné. Já jsem na to kejvnul a tak nějak jsem se pak do toho zabředl víc a zjistil jsem, že tam toho je hodně, že ta moje role toho má hodně, ale zároveň to beru jako takovou výzvu, že vlastně skoro bez jakýkoliv zkoušky. No, máme asi dvě, tři.
2: Máme asi dvě zkoušky na ten svůj muzikál.
1: Takže vlastně my se teď s Natálkou scházíme ve volném času a trénujeme si to jako spolu a snažíme to udělat tak, aby to bylo fajn. Ale myslím si, že už po těch letech vlastně, co to Sagi dělá, Natálka i já, takže z toho nemůže vyjít úplnej průšvih. Takže vás vlastně všechny tímhle krásným zakončením zvu. Těma emocema, který na vás čekají, přátelé, já si myslím, že strhneme každé to město.
2: Je to fakt neskutečný. Já jsem se vždycky divila, co se to děje vždycky na tom konci. Všichni tancujou, všichni zpívají s váma, je to fakt jako obří energie a musíte to zažít naživo.
0: No a celé toto úžasné povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale také vidět na webu radioblaník.cz a nebo také na našem YouTubeovém kanále. A tihle jsou taky dva, Xindl X a Mirka Miškechová. Jejich hit nese název Cudzinka v tvojej zemi. Tak na Blaníku si pouštíme další hezkou písničku a přidáme za chvíli i Sakvana Tofiho.

0: taky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
0: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
0: Na rádiu Blaník.

0: Sakvantofia, písnička Večírek, teď na Rádiu Blaník. Mimochodem, Sakvantofia byl hostem před týdnem u Pepy Černého, když byla před chvílí řeč o tom, že včera tady byl Vojta Drahokoupil a Natálka Grosová. No a Sakvantofia mluvil také o té úžasné komedii Kamarád do dešti. No, pamatujete? Jistě pamatujete.
1: Ty gráze, pitomej, tohle ti nedávaju!
2: Gráze jste vy a ten váš zeťák, pane Kadlec.
3: Ty pacholku jeden, já si se sebou vyřídím. Ty budeš litovat, že jsi mě vůbec někdy potkal.
2: To už chvíli lituju. Takový lidi jako jste vy bych moc často potkávat nechtěl.
1: Pacholku!
0: Ano, mezi Pepovými parťáky byl minulý týden právě Sakvantofia. Na našem webu i YouTubeovém kanále už máte dokonce video. Můžete se podívat, jak dnes vypadá Sakvantofia, a taky nám prozradil, proč zásadně odmítá natočit Kamaráda do deště 3. No a ze stejného období, kdy vznikal Kamarád do deště, je i tato písnička Tisíckrát krásnější.
4: Tisíckrát!
0: Někdo točil Kamaráda do deště, někdo natáčel svůj další hit Tisíckrát krásnější, byl to Dalibor Janda a písničku si pustíme na Blaníku za chvíli.
5: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Nedvěd a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, BG Styl a taky osobitá Jana Kirchner. Tradičně vás okouzli Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
6: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
9: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
14: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
15: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice

0: prodloužená.
1: Trenirkarna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz, Fajront.
2: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
3: Protože s náma prodáte.
2: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
4: Vychutnejte si v Dle plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90. Sleva 50%. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Krásný hit od Bonnie M teď na Rádiu Blaník a náš takový zářijový hit, to jsou samolepky.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Prožíváte sluníčkové září i díky samolepkám, nejenom díky tomu, jaké počasí je venku, protože samolepky jste mohli získávat od Blanického konopiště třeba na našich letních koncertech a získat můžete i zítra v Čáslavi nebo příští týden v Prachaticích. No a v pátek, a to je zítra, v sobotu a v neděli míří do terénu náš blanický krajánek a rozdává za ty samolepky peníze. Stačí nám o tom dát vědět přes web radioblanik.cz velmi jednoduše. Vyplníte, kde jste si samolepku vylepili. Třeba doma, na ledničku, nebo v garáži někde, to je jedno, dáte nám adresu. A blanický krajánek zítra zkontroluje 3 místa a poveze peníze. Kdo bude mít samolepku tam, kde má být, dostane 5000 korun a pokud bude zároveň i s tím zákazníkem Centropolu, dostane hned 7000 korun. Do Stránčic vezl peníze třeba tento víkend náš blanický krajánek Martin Císař. No a jak to dopadlo? Bylo tam spousta radosti.
3: Perfektní, nemůžu tomu uvěřit.
4: Jinak vy jste věrná posluchačka, jsem slyšel.
3: Ano, ano, posloucháme každý den.
4: A jezdíte taky třeba na konopiště?
3: Ano, každý konopiště jezdíme, jenom jsme vynechali první narozeniny kvůli nemoci a jinak jsme na každém Rádiu Blaník na konopišti na koncertě.
0: Byli jsme moc rádi a dokonce jsme tady rozdali 7000 korun naší posluchačce a zároveň každého se náš blanický krajánek ptá, kolik těch samolepek my jsme rozdali od konopiště a rozdáme až do konce září. Kdo bude nejblíž, tak je každopádně ve hře o 100000 korun a kdo se trefí buď přesně, anebo s tím svým typem úplně nejblíž, tak těch 100000 korun získá. O to se hraje. Tak já doufám, že zítra v Čáslavi, třeba příští týden v Prachaticích, nebo na našem webu najdete samolepku Rádia Blaník, tu si můžete třeba i vytisknout, napíšete nám a o víkendu třeba vás navštíví náš blanický krajánek.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Ano, zítra je pátek, moc se těšíme, teď před námi i slovenská skupina Elán, písnička Od Tatier k Dunaju. No a o víkendu na Blaníku, kromě rozdávání peněz, nás čeká taky Olga Lounová.
1: Víkend s Olgou Lounovou.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek.
1: Celý nadcházející víkend strávíme s dámou, která chystá už druhý sraz optimistů.
2: A my pro vás máme vstupenky.
1: Vyhodíme navíc její nejhezčí písničky a také si s Olgou trochu popovídáme.
5: Až budu starou ženou, budu chodit v přístavu.
2: Tak laďte Blaník a užijte si víkend s Olgou Lounovou.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
13: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
14: Musíme běžet!
13: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
15: Připrav se.
13: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
16: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
20: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
22: Pepo, vstávej.
23: Nemusím.
22: Pepo, už je 8, vstávej.
23: Nemusím.
22: Je pátek, Pepo.
23: Nemusím.
22: Musíš už jít.
23: Nemusím.
24: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
25: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.
26: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: slovenská skupina Elán, která nám teď zpívala na Blaníku. A co po té páté večerní? No představte si, že po zprávách to odpálíme skupinou Olympic a taky jsem se narodil boss.
1: Všechny mráz, jak šel z hor, obul nás do pačkor.
0: Potěšíme taky všechny markétky.
2: Říkají markét,
0: Marie Rotrová. A Jiří Korn zaspívá Té, co snídá. I když už bude po páté hodině, takhle podvečer, ale zahrajeme si prostě hlavně hezky česky na Blaníku.
3: Radio Blaník.
4: Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
5: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Rychvaldské slavnosti už v sobotu 19. září. Těšte se na bohatý program. Vystoupí Janek Ledecký a band, Daša Spiky Pike, Čechomor a další. Skvělé občerstvení a program pro děti. Akci zakončíme velkolepou dronovou show. Vstup zdarma. Více na www.rychvald.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
11: Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
11: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
11: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
13: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
14: Rádio Blaník, počasí. Rádio
15: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra zpočátku jasno. Lokálně se objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách kolem 12. O počasí je to všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Blaník za volantem.
15: V Olomouci v Jižní ulici došlo ke strážce osobního auta s nákladním. Na místě policie, počítejte tam s omezením provozu. Na Uherskohradišťsku v Kunovicích ulici u Pálenice bourala dvě osobní auta. Projíždějte tam velmi opatrně. A na Opavsku na trase z Hlučína na Hať u Darkoviček zasahují záchranné složky u dopravní nehody dvou osobních aut. Počítejte tam také s omezením provozu a projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
4: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
14: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ceny plynu a elektřiny opět vystřelily nahoru. Pardubice prověří dotace Dynama. Kvalifikaci Davis Cupu zahájí Menšík.
6: Radio Blaník.
3: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Energie znovu zdražují. Ceny plynu i elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá taky do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen chránit, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
17: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
3: Podle něj se vyplatí nabídky dodavatelů porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale taky délku smlouvy a podmínky ukončení. Pardubický magistrát se posvítí na dotace pro HC Dynamo. Chce prověřit, zda hokejový klub dodržuje podmínky na městské dotace na podporu mládežnického hokeje. Kontrola se zaměří na to, zda Dynamo peníze nevyužilo k politické propagaci. V krajním případě hrozí odebrání dotací. Hodnota veřejných zakázek loni meziročně vzrostla, a to o 106 miliard na 1,1 bilionu korun. Zadáno bylo více než 15,5 tisíce zakázek. Naopak klesl opět počet zakázek zadaných v informačním systému veřejných zakázek. V tom ze zákona nemusí být evidovány zakázky malého rozsahu. Duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům zítra zahájí Jakub Menšík s Lernenem Tienem. Utkání začne v pražské O2 aréně ve 3 odpoledne. Poté nastoupí Jiří Lehačka, který vyzve Bena Sheltona. Rozhodl o tom los. Tolik zprávy a slovo má Jirka.
14: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
0: Minuta a bude tady 17. hodina. Já vám přeji krásný čtvrtek. Před námi slibovaná kapela Olympic a písnička Taky jsem se narodil, boss. Já taky. Ale písnička je to krásná. Jiří Korn za chvíli a pak náš blanický krajánek, který dnes vyrazil do terénu. A přihlásí se za pár minut. Eliško, co se směješ?
3: Taky ses narodil, boss.
0: Taky. Já ty taky. Ne? Tak vidíš.
20: Taky jsem se narodil, boss, jako každý chlap. A kromě 2 půlek neměl nic.

0: Jiří Korna, písnička Té, co snídá. Možná už se chystáte k večeři a my pro vás budeme servírovat ještě našeho blanického krajánka.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Zítra se Ivalecká chystá na letní koncert Rádia Blaník do Čáslavy. Už dnes si to tam jel prohlédnout náš blanický krajánek a já ho vítám v našem vysílání dneska podruhé. Martin Císař. Martine, ahoj.
2: Hezké odpoledne tobě, Jirko, a všem našim skvělým posluchačům. Já se podruhé hlásím z Čáslavy. A tady se zítra uskuteční další letní koncert Rádia Blaník. A já si povídám s panem starostou, inženýrem Jaromírem Strnadem. Ještě jednou hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: V tom našem prvním vstupu jsme se věnovali především kultuře ve městě a také letnímu koncertu Rádia Blaník. Teď bych se ale zeptal na to, co se v Čáslavi za poslední roky povedlo.
3: Tak za poslední roky jsme ve městě proinvestovali zhruba 900 milionů korun. Dokončujeme 34 nájemních bytů, investovali jsme poměrně dost do sportu, zrekonstruovali jsme fotbalové trávníky, včetně zavlažování, vyměnili jsme tartan na atletickém oválu, a dokončujeme stavební úpravy v městských lázních. V nemocnici jsme vybudovali nové parkoviště, včetně oplocení, a investovali jsme do technického vybavení. V tomto období jsme vybudovali také novou školku v areálu Prokopa Holého. Vybudovali jsme nové parkoviště u podněstského rybníka a zemědělskou školou. Zrekonstruovali jsme zámecký dvůr, jak ve Filipově, tak dvůr na radnici. V současné době například montujeme 4 fotovoltaiky na zimním stadionu, na základní škole Sadová, na druhé budově městského úřadu, na základní umělecké škole. Zahájili jsme rekonstrukce chodníků na Valech, začínáme s cyklostezkou Drobovice Filipov.
2: To je ale obrovský kus práce, který jste udělali. A teď před vámi další období. Jak to vypadá? Jaké jsou plány vlastně města do budoucnosti?
3: Čeká nás ještě spousta práce. V letošním roce a v příštím roce musíme urychleně dodělat chodníky na Váchově, včetně komunikací. Budeme pokračovat s rekonstrukcí chodníků na Valech. A samozřejmě budeme muset dokončit cyklostezku Drobovice Filipov. Máme v plánu dokončit rekonstrukce zpevněných ploch v areálu nemocnice a samozřejmě i zde počítáme s dalším přístrojovým vybavením. Těch plánů skutečně hodně, ale samozřejmě vše záleží na financích.
2: To určitě ano. Já vám budu držet palce, aby se všechno vydařilo, aby se to povedlo. A samozřejmě k tomu všemu patří taky kultura ve městě. Co plánujete na ten příští rok? Budou zase třeba čáslavské slavnosti?
3: Ano, samozřejmě plánujeme opět v červnu příštího roku budou Čáslavy na náměstí Čáslavské slavnosti.
2: A proto já říkám, že jsem tady jako doma, protože tady se mi líbí. Čáslavské slavnosti už nějaký ten rok taky moderuju.
3: To jsme moc rádi, že k nám rád jezdíte. My si Čáslavské slavnosti bez vás nedovedeme představit.
2: Tolik tady z Čáslavy a pan starosta Jaromír Strnad. Já předávám slovo zpět do studia.
0: A já děkuji a zdravíme Čáslav a zítra se moc těšíme.
1: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: No zítra v tento čas už to bude v plném proudu. Předposlední letní koncert Rádia Blaník začíná tedy za 5 minut 5. My teď už máme skoro 5:45 a na Blaníku MC Erika Barbara a právě teď písnička Angel a za chviličku třeba hattrick a Nechte vlajky vlát. Tak vám přejeme pěkný čtvrtek a zítra Čáslav.

0: Hedrika, písnička Nechte vlajky vlád, za chvíli Marie Rotrová, písnička Markétka. Já musím připojit připomínku takovou moji osobní, svého času mi jedna Markétka dala pěkně košem. A dokonce dnešní téma naší Samiry je, co znamená dát někomu košem. To víme, že někdo někoho odmítne. Ale kde se to vlastně vzalo, dát někomu košem? Tak za chvíli nejenom Marie Rotrová písnička Markétka, ale taky naše Samira a dnešní téma dát někomu košem. I na to si počkejte. Krásný čtvrtek.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
5: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
6: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Skupina Jelen a písnička Všude zdejší, naše Samira a dnešní téma dát někomu košem.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Tak už jste někdy dostali košem? Co jste to vlastně dostali, Samiro?
3: Když dostanete košem, znamená to, že vás někdo odmítne. Nejčastěji samozřejmě v lásce. Za německým výrazem stojí starý motiv odmítnutého nápadníka a právě toho koše. Nejznámější středověká verze vypráví, že žena spustila nápadníkovi z okna koš, ve kterém měl být vytažen nahoru. Když ho chtěla odmítnout nebo zesměšnit, koš měl například uvolněné dno, takže nápadník propadl ven. Motiv nápadníka v koši je doložený ve středověkých písních a příbězích už ze 16. století. Samotná existence tohoto konkrétního zvyku jako běžné historické praxe ale není vůbec jistá. Existují navíc další doložené výklady německého zvyku, tedy například koš vystavený u domu jako znamení, že nápadník není vítán, nebo se třeba vracel i ten svatební. Jisté je, že koš se stal symbolem odmítnutí a vydrželo mu to dodnes. Takže jestli jste někdy dostali košem, můžete se alespoň utěšovat tím, že dneska je to v podstatě pohodlnější. Nikdo vám žádný skutečný koš nemusí předávat. Stačí, když vám pár dní neodepíše.
0: No tak vidíte. Tak dneska je to prostě jednodušší.
2: Samira na Blaníku.
1: Ale proč se říká, co se říká?
0: Jak říkají mladší, někoho zasklít a je to. Tak ale na Blaníku si za chvíli budeme hrát zase dál hezky česky. Máme tu Vohnouty a Svaz českých bohémů.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
19: Pepo, vstávej.
20: Nemusím.
19: Pepo, už je 8, vstávej.
20: Nemusím.
19: Je pátek, Pepo.
20: Nemusím.
19: Musíš už jít.
20: Nemusím.
21: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
22: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
23: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
24: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
25: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Vohnout, Svaz českých bohémů, tady se mi líbí Chapkové volají horáčky. Krásný text, no a co nás čeká dál na Blaníku po zprávách, třeba Jarek Nohavica.
1: Kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má výzvu na rtu. Když přiměl...
0: Písnička Má výzvu na rtu, taky Miraj, Vedle tebe usínám.
2: Vedle tebe usínám.
0: Ale tu 18. hodinu odstartujeme písničkou Lucky Vondráčkové Vítr. Jak to bude s větrem a vůbec s počasím se dozvíte, taky za malou chvíli přidáme dopravu, ale hlavně zprávy. No a pak si dál na Blaníku budeme hrát. Hezky česky.
3: Radio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
6: Protože s náma prodáte.
5: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
9: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
10: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
9: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
10: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
11: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Rádio Blaník, počasí.
14: Rádio Blaník.
15: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno. Lokálně se objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
16: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
13: Blaník za volantem.
15: Olomouci v Jižní ulici došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Na místě policie, počítejte tam s omezením. Na Uherskohradišťsku v Kunovicích v ulici U Pálenice bourala dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. A na Opavsku na trase z Hlučína na Hať u Darkoviček zasahují záchranné složky u dopravní nehody dvou osobních aut. Počítejte tam také s omezením provozu a projíždějte velmi opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
17: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
13: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Z lesů si lidé konečně odnášejí plné košíky. Fotbalové Slovácko a Bohemka vyfasovali pokuty. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Za plnou nádrž se řidiči připlatí. Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu dál rostly. Litr benzínu Natural 95 stojí v průměru 44 korun a 29 haléřů. Naftu pak pumpy prodávají průměrně za 48 korun a 25 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Houby rostou teď prakticky v celém Česku. Situaci výrazně pomohly srážky, které dorazily v září. Největší pravděpodobnost, že si z lesů něco odnesete, je v horách na severu Čech. Naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy nebo na Vysočině. Vyplývá to z mapy hub, kterou připravují meteorologové. Kraje už se připravují na nadcházející zimu. Silničáři kontrolují techniku a postupně doplňují zásoby posypové soli. Potvrzuje to taky náměstek hejtmana Pardubického kraje Ladislav Walter.
20: Letos budeme zajišťovat sjízdnost na více než 3000 km krajských silnic a počítáme se 71 okruhy a 15 dispečerskými pracovišti. Většina skladovacích hal je už naplněná solí a další dodávky budou pokračovat podle potřeby.
19: Pardubický kraj investuje i do zázemí silničářů. Nové haly na sůl jsou v Běstovicích a v Třemošnici. Fanoušci vyšli fotbalové kluby Bohemians 1905 a Slovácko Draho. Musí zaplatit 80, respektive 60 tisíc za porušení povinností pořadatele. Fanoušci Bohemky totiž použili pyrotechniku, která zpozdila zahájení dohrávky čtvrtého kola proti Jablonci. Příznivci Slovácka se stejného prohřešku dopustili v sedmém kole s Pardubicemi. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám dál bude hrát Jirka.
0: Ano, je to tak. Sice nemám pyrotechniku, abych spustil tu 18. hodinu, ale udělám to znělkou.
21: Jirka Frélich
22: na rádiu Blaník.
0: A vypustím do světa další českou Lucka Vondráčková, ať je jak vítr. A za chvíli Jarek Nohavica, hrajeme si na Blaníku hezky česky. A za chvíli Honza Riedl, ten je taky často jako vítr. Tak buďte s námi, krásný čtvrtek.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat.

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

0: když při mě stál. On při mě stál.
1: Jarek Nohavica, písnička Mám jizvu na rtu. Ve čtvrtek po 18. hodině v tento čas náš podcast Jak se staví dálnice, ten najdete buď na webu radioblaník.cz, kde kliknete na podcasty a tam je úplně ten nový, který jsme přidali, a nebo právě v tuto chvíli.
2: Jak se staví dálnice?
3: Dobrý den, Petro, dobrý den. V Pardubickém kraji se nám staví tak dobře a stavíme tolik.
4: Myslíte ty dálnice na Litomyšl a na Svitavy, ne?
3: No jasně.
4: A obchvat Sezemic?
3: A taky. A tak si říkám, že už asi nic nového neřekneme. A víte co, tak se zase pustíme jako pěknou písničku, jo?
4: No počkejte, to nemůžete Pardubický kraj takhle smáznout. Tady se fakt dějou věci.
3: Jako třeba?
4: No jako třeba stavba dřevobetonového mostu Dolní Čermna.
3: To máme někde na dálnici, to mi uniklo.
4: Vám toho uniklo už hodně, ale tohle je most na silnici druhé třídy.
3: No a počkejte, to není náš.
4: No ale to je přece řidičům jedno.
3: No, ale mně ne. Hele, koukám do mapy a Dolní Čermna, no to je v kopcích u Lanškrouna.
4: Správně, ale jenom proto, že tam není dálnice. Neznamená, že nás ten most přeci nezajímá.
3: No a to jsme jako nějaká tajná mostařská rozvědka, nebo co?
4: No, vlastně docela jo. Tady totiž staví kraj a zkouší inovativní technologii, která nás velmi zajímá. Staví se totiž ze dřeva.
3: Ano, hurá, budeme stavět dálnice z překližky, ne? No, hele, jdu dobrovolně na pracák, tohle jako mluvčí opravdu vysvětlovat nechci.
4: Honzo, zpátky k mikrofonu.
3: No, co je?
4: Schválně si k tomu mostu zjistěte detaily, tady máte číslo.
3: Na koho to je? Je to na hejtmana, hele, toho znám. Pane hejtmane, víte, že v době moderních železobetonových mostních konstrukcí vám vaši silničáři staví most ze dřeva?
5: To samozřejmě vím a postavili ho moc dobře. Je to levnější, most vyjde na 33 milionů korun, rychlejší je i samotná výstavba a použitý materiál je poctivý smrk z českých lesů. Ale hlavně, ten most už je v provozu.
3: Ale to počítám most na pár let a pak si asi zatopíte, ne?
5: Právě to je na celé stavbě fascinující. Lepené nosníky jsou ošetřené tak, že experti na stavební materiály předpokládají dodržení technické životnosti mostu až 100 let.
3: No tak to pěkně děkuju, pane hejtmane. 100 let já slibuju pro železobetonové dálniční mosty a to se cítím jako hrdina.
4: Tak už víte, proč nás silničáře a dálničáře dřevěný most tak zajímá?
3: Myslíte novou stavbařskou zkušenost?
4: Jo, a když si k tomu přičtete, že i tenhle dřevěný most, no dobře, dobře, uložený na železobetonových prazích, vydrží i s rezervou zátěž 80 tun.
3: Jste si jistá?
4: No určitě, ale protože jistota je kulomet, na mostě jsou senzory na vlhkost, teplotu, napětí konstrukce.
3: No, já bych byl při jízdě po tomhle mostu docela napnutej teda, to zase jako jo.
4: No, tak vy byste ani nepoznal, že jedete po dřevěné konstrukci.
3: Nevrže, nepraská, prkna, podkoliny klapou.
4: Nevrže, nepraská a vozovku má z betonové desky a dvou asfaltových balených vrstev.
3: A dost, vraťte mě zpátky na dálnice.
4: Tak dobře. D35 odmítá před Litomyšl, stavíme a pojede možná už na Vánoce. A příští léto pojede tunel Homole i obchvat Litomyšle.
3: Ale to už přeci všichni vědí.
4: No tak už puste nějakou tu písničku, ne?
3: No tak hezký den a šťastnou cestu. Jan Rýdl
4: a Petra Drkulová.
3: Ředitelství silnic a dálnic.
2: Jak se staví dálnice? Na Rádiu Blaník.
1: A další díly na našem webu radioblaník.cz. Teď už skupina Queen a za chvíli Petr Nať.

0: Petr Naď a písnička Jsme svoji. Mimochodem, jakmile slyším Petra Naďa, tak já už prostě každý den, kdy někde zaslechnu Petra Naďa, si prostě musím vzpomenout na ten poslední letní koncert v Pardubicích, kde to uzavíral Petr Naď a celé ty Pardubice zpívaly spolu s ním. Lidé koukali doslova z oken, bylo to úžasné. No Vojta Nedvěd, ten se taky předvedl, toho nechtěli pustit z pódia.
1: Na pouti jsem vystřelil.
0: Zpíval ty klasické Nedvědovky, no a těšte se na to, že něco takového nás čeká už zítra na předposledním letním koncertě Rádia Blaník. A to už nechci napovídat, já vám víc prozradím za chvíli, ještě připojím, že zrovna zítra dorazí taky Olga Lounová. Ano, budeme zpívat ty její velké hity, třeba Optimista. A co se Olgy týká, tak my pro vás chystáme taky na víkend Olgu Lounovou, nejenom zítra do Čáslavy, ale i o víkendu si můžete užít krásné písničky Olgy Lounové v našem vysílání a máme pro vás vstupenky na sraz Optimistů číslo 2, ten se chystá 5. listopadu do O2 Univerzum, tak pokud chcete, doražte, ale hlavně vstupenky můžete celý víkend vyhrát.

0: Dávat tady u nás na Blaníku.
1: Čechomor v pražském planetáriu.
2: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
1: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
2: V úterý 22. září.
1: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
2: Každý den vždy po pravém poledni na Blaníku.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
5: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Už máš šaty na ples?
7: Ne?
6: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
8: Yeah. Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
9: Jen si duši nepořeš.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

0: je právě ten Vojta Nedvěd, slibovaný písnička Děda. Vojta Nedvěd s námi bude taky na letním koncertě Rádia Blaník už zítra.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A na to bude náš další letní koncert Rádia Blaník už zítra v Čáslavi. My tam pošleme Ivu Leckou. Martin Ledinský na mě kouká. Čemu se divíš?
2: Já se vůbec nedivím. Krásný den vám všem. No, s Ivou to bude úžasné, jako vždycky bude veselo, takže určitě doražte do Čáslavy.
0: Tak já už jsem naznačil, že tam bude teda Vojta Nedvěd, zároveň naše blanická kapela a ještě uděláme takovou poznávačku. To bude určitě vědět náš kolega Martin Ledinský. Kdo tam bude, když pustím tuto ukázku?
2: Olga Lounová.
0: Olga Lounová. No a na ptáky jsme krátký.
2: Janek Ledecký.
0: Janek Ledecký, ano, bude to další letní koncert Rádia Blaník. Zítra začínáme za 5 minut 5, ne ráno, ale v podvečer, na náměstí Jana Žižky z Trocnova, Čáslav. No a je to náš předposlední letní koncert, Martine.
2: No tak to je dobrý důvod tam být.
0: Dorazit.
2: Určitě dorazit, přesně tak.
0: Tak a Martin už se na vás těší a já si říkám, nenechte si ujít Čáslav, protože pak už nás čekají pouze Prachatice a tím letní koncerty Rádia Blaník. Definitivně letos skončí.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: No a za chvíli už Martin Ledinský. Martine, písničky na přání, na co se můžeme těšit?
2: Na spoustu krásných písniček, které jste vy, naši skvělí posluchači, blaníci, vybrali.
0: Tak já myslím, že mi dáš nějaký příklad, ale...
2: No, ne, nech to jako napovídat. Překvapení, těsně před 19. hodinou vám dám malou ochutnávku, do té doby nic.
0: Dobrá, tak ode mě ještě Hana Zagorová, mějte krásný čtvrtek a písničky na přání si užijte s Martinem.
2: A ty se měj, Jirko, hezky, ahoj.
0: Díky.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
3: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie, firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.

0: Pící podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
9: Rodinný dům v Holicích v Pardubickém kraji za 2 514 250, rodinný dům v Kadani na Chomutovsku za 13 490 000, pastvina ve Zlíně Kudlově za 670 000, byt 2+1 v Rotavě na Sokolovsku za 1 690 000 a rodinný dům v Hranicích Trojmezí za 4 950 000 korun.
8: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hana Zagorová na Blaníku, přejeme krásný večer, za 4 minuty bude 7. Teď už vás zdraví Martin Ledinský a před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Mezi 7. a 8. Karel Gott.
1: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, je za štěstí.
0: Vybrali jste i Michala Tučného.
2: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: A nebo tuhle vaší oblíbenou od Verony.
3: Na mě nečekej, já přijdu až ráno.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 11 až 5 stupňům. Ráno se ojedinělé objeví mlhy. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků a místy se přechodně zatáhne. Odpoledne výjimečně přehánky nebo déšť, a to většinou na severozápadě území. Večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 13 stupňů Celsia.
6: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
7: Rychvaldské slavnosti už v sobotu 19. září. Těšte se na bohatý program. Vystoupí Janek Ledecký a band, Daša Spiky Pike, Čechomor a další. Skvělé občerstvení a program pro děti. Akci zakončíme velkolepou dronovou show. Vstup zdarma. Více na www.rychvald.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cip, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkárna.cz. Fajront.
10: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz.
15: Starnet internet.
16: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 7 a každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na vaše přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes, 17. září, má svátek Naděžda, tak všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání a ještě předtím tu pro vás máme skupinu Holky. Tak ať se vám večerní Blaník hezky poslouchá.
4: Písničky na přání.

Na Blaninku dohrávají holky a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Karel Gott, Jdi za štěstím, a tuhletu písničku vybral Vojta z Prahy, který píše: tuhle písničku posílám kámošovi, kterému nebudu přát zdraví ani štěstí, protože to je nuda, jen mu chci vzkázat, jdi za štěstím, a kdybys náhodou nevěděl kudy, tak hlavně nechoď za mnou, já taky vůbec nevím, co dělám. Tak hrajeme Karla Gotta, hezký večer.

Na Blaninku vám zpíval Karel Gott a teď už jsou před námi Kabáti, píše pan Bohumil z Chomutova. Prosíme o zahrání pro paní Blanku k dnešním kulatinám. Všechno nejlepší přejí kolegyně z domácí péče z Jirkova.

0: Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a teď je před námi náš příběh od Terezy Maškové a Marka Lambury. Písničku vybral Josef z Prahy, který píše: Ahoj moje perličko, přeju ti všechno nejlepší k svátku, hodně moc štěstíčka a moc zdravíčka. To ti přeju já, tvůj Pepa, miluju tě a líbám tě. Napsala taky Marie z Hlinska: Milý Blaníčku, písničku dáváme zahrát Anetce Kopecké z Krucemburku ke krásným 18. narozeninám. Milá Anetko, přejeme ti vše jen to dobré, hlavně hodně zdravíčka, pohody, lásky a také úspěšná studia. Hezky si narozeninky užijí, přejí bratr Lukášek, mamka Monika, babička a děda Vávrovi, strejda Láďa, Anetka a Adámek z Hlinska. A my z Blaníku se připojujeme a taktéž přejeme všechno nejlepší.
1: Právě vidí.

0: na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou a teď je před námi Báječná ženská od Michala Tučného. Napsala Petra z Poříčan. Milá maminko, my ti přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody, ať tě Karel nezlobí, záda ať tě nebolí. Máš ty nejbáječnější holky na světě i sluníčko na stáří, co hřeje tě. Charlieho andílci. A napsala i Romana z Teplic. Zahrajte prosím Jirkovi Boubelíkovi k našemu výročí svatby, ke kterému mu přeji, aby naše láska byla stále krásná a provázela nás do dalších dní. Miluji tě, to napsala Romča.
1: Tenhle

Michal Tučný na Blaníku, teď už Saragossa Band a napsal Hoso z Havlíčkova Brodu. Milé rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát pro celou partu tuhle písničku. Tak hrajeme a hezký večer přejeme.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už skupina Verona napsal Milan z Dobršína. Přání pro Vlastičku Kurcovou z Dobršína, všechno nejlepší k tvým 55. narozeninám ti přeje manžel s rodinou. Máme tě moc rádi. Michal z Varnsdorfu píše, milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky od Verony, je to pro kamarádku Veru. PS, Veru, pro tebe, ty víš od koho?

0: Verona na Blaníku, za 5 minut bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Josef Wagner.
1: Mě sílu dáš a můžu slést ty skály.
0: A na vaše přání taky Nedvědi nebo Jiří Korn na Blaníku.

0: každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: přání. Na Rádiu Blaník.
1: A teď už je před námi Josef Wagner. Písničku Mě sílu dáš vybrala Katrin z Litoměřic. Slávku, miluji tě a jsem tu vždy pro tebe. Tvá opička.

0: Na Blaníku velká romantika od Josefa Wagnera a teď už na vaše přání Máme jen sebe od bratrů Nedvědů napsal Eduard ze Zruče nad Sázavou. Přání Naděnce Válkové k svátku do Křebívlic. Naděnko, vše nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně hodně zdraví, štěstí, mnoho lásky, radosti z vnoučat a pravnoučat a spokojený život ti přeje tvůj Eda. Děkuji za vše, co jsi pro mě udělala. Miluji tě.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: jen sebe.
1: Na Blaníku v písničkách Na přání taky Nedvědi a teď už Jiří Korn a Dík. Napsal Daniel z Prahy. Prosím o zahrání této krásné písničky od Jirky Korna.

0: Na Blaníku dohrává Jiří Korn. Za 3 minuty bude 8:15. V písničkách na přání do 8 hodiny ještě Valdemar Matuška.
1: Prozrať mi můj, pane šlechetní.
0: Nebo taky Petr Kolář a za chvilku 21 českých zpěváků a zpěvaček a Blanické přání. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
10: Aditek!
9: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
10: Aditek!
9: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
10: Aditek!
5: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: přání
1: na rádiu Blaník.
2: Před námi 21 českých zpěváků a zpěvaček a blanické přání. Napsala Martinka z Podlužan. Milý Blaníčku, písničku posílám vám všem v rádiu za skvělou práci a pro hezký den, jako vy ho děláte nám a všem posluchačům pro radost. Teda Martino, moc vám děkujeme a velký dík i za tuhle písničku. Vy prostě víte, jak nám na Blaníku udělat radost.

Blanické přání na Blaníku v písničkách na přání. Teď už Valdemar Matuška a Dověží napsal Pavel ze Žadce. Milý Blaníčku, chtěl bych tímto poděkovat mým moc dobrým přátelům ze skupiny historického šermu Algor, kteří mě jako mnicha berou mezi sebe. Sice je škoda, že si nemohu zahrát aspoň malou roli, jako třeba v loni, ale i letošní středověké slavnosti v Jílovém u Prahy neměly chybu. Jejich představení Moc osudu je opravdu super. Užil jsem si celý den. Škoda jen, že nebylo více času na pokec. Moc velký dík, přátelé, a zase někdy příště. Mnich Pavel.

0: Na Blaníku Valdemar Matuška a teď už Petr Kolář napsal Míla Stloskova. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Přeje Míla a tvoji kluci posílají velkou pusu babičce.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj a

0: Na Blaníku Petr Kolář, za 3 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Jarek Šimek.
1: Tohle je přání pro tebe.
0: Vybrali jste taky Karla Gotta.
2: Když muž se ženou snídá.
0: Nebo Nightwork.
3: Nikdo však u nás neměl tušení.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude polojasná až oblačná a ráno se ojediněle objeví mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 5 stupňům. Zítra přes den bude obloha polojasná až oblačná, místy přechodně až zatažená. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky nebo déšť, a to většinou na severozápadě území. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 13 stupňů Celsia.
5: Trenér Karna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz, Fajront.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
12: Ty nejoblíbenější, které znáte.
13: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
14: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
13: Ráno od 5 do 6.
14: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
13: Hezky česky na Blaníku.
14: Rádio Blaník.
15: Martin Ledinský
14: na rádiu Blaník.
0: Je 8, přejeme krásný čtvrteční večer, písničky na přání pokračují, teď už je před námi Plamen od Kateřiny Marie Tiché. A napsala Michalka ze Skutče. Prosím zahrát písničku pro paní učitelku Marušku Havlovou. Dodatečně k svátku jí přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, přeje Michalka.
4: Písničky na přání.
14: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď jsou před námi Lunetik, napsala Štěpánka z České Lípy. Ahoj, chtěla bych nechat zahrát písničku od Lunetik a bude to pro Milánka. Bolí mě 5 týdnů ticha. Milánku, moc tě miluju a čekám na tebe. Štěpánka. Pak tady máme přání, které dorazilo z Bedihoště. Blaníček je náš nejlepší hudební poslech pěkných písniček. Prosím, zahrajte synovi Rudolfovi Koldovi z Bedihoště. Drž se, jsme s tebou. Táta, máma, Sofinka a Kačka i Patrik a celá rodina. Chybíš nám, synku. Tak teď už na Blaníku skupina Lunetik a my vám přejeme pohodový čtvrteční večer a hezký poslech.

Lunetik na Blaníku, teď na vaše přání narozeninová od Jarka Šimka, napsal Miroslav Spolné. Přeji hodně štěstí a zdraví svý milovaný sestřičce k pátým narozeninám a přeji roky života, její brácha, celá rodina a babička s tetou. Taky od nás z Rádia Blaník velké blahopřání a

jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je

0: nejlepší.
1: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už Houby magický od Kabátů napsala Romana z Hrádku nad Nisou. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Vaška. Lásko, přeji ti krásné narozeniny, užívej života, dokud je nám přáno. Plň si své sny a buď vděčný za lidičky kolem sebe. S láskou tvoje Romanka. Petr z Kladna píše, Mončo, dneska je to přesně půl roku, co jsme spolu a já ti chci říct, jak moc jsem šťastný, že tě mám. Za těch 6 měsíců jsme spolu zažili spoustu krásných chvil a já se každý den těším na to, co všechno nás ještě čeká. Jsi pro mě člověk, se kterým chci sdílet radosti, smích, ale i všechny obyčejné dny. Miluju chvíle, kdy jsme spolu a já jsem vděčný za každý jeden den, který můžu prožívat právě s tebou. Mončo, děkuju, že tě mám, tvůj Petr. A Jana z Domažlic poslala toto přání. Milý Blaníku, prosím o zahrání písničky pro moji maminku a syna Jiříka. Posílám jim pozdrav a chci jim říct, že jsou pro mě to největší štěstí na světě, co mám. Miluju vás, tvoje dcera a maminka. A vy jste s Blaníkem.
2: Už budem spolu navždycky.

Na Blaníku skupina Kabát a tady už je Karel Gott, když muž se ženou snídá, napsala Eva ze Žďáru nad Sázavou. Dnes je tomu 25 let, co jsme si dali první tanec. Od té doby si mi změnil všechny životní plány a já tobě nejspíš taky. Na těch dalších 25 let si ještě jeden tanec necháme. Děkuji.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už Marek Ztracený a Vlastní svět. Napsal Miroslav Spolné, přeji mý milovaný mamince k pěkným 39. narozeninám hodně štěstí, zdraví a krásy do dalších let a ať se dožiješ ještě dvakrát tolik. Tvůj nejhodnější syn Míra a celá rodina s babičkou a tetou.

0: jsme my. Marek Ztracený na Blaníku a teď už je před námi skupina Nightwork, napsal Jan z Rakovníka. Posílám pozdrav pro všechny popeláře, písnička je hlavně pro mého řidiče Miroslava M. v závorce Hrom. Děkuji, Honza z Rakovníka.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio
2: Blaník. Hezky česky.

0: Prásk ho, Nightwork na Blaníku, za 4 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Honza Nedvěd.
1: Chtěl jsem to ráno, by naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ji nezavolám.
0: A na vaše přání taky Suzy Quatro a Chris Norman a za chvíli Verona s Michalem Davidem. Hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi skupina Verona s Michalem Davidem a napsal Milan z Frýdlantu v Čechách. Žanetko, přeji ti z celého srdce všechno nejlepší k narozeninám. Známe se něco málo přes půl roku a teď opravdu můžu říct, že jsi opravdu báječná žena. Miluji tě.

Verona a Michal David na Blaníku, teď na vaše přání Suzy Quatro a Chris Norman, napsala Petra z České Skalice. Prosím o písničku pro úžasňáka Radka se vzkazem Sedíš vedle mě a posloucháme spolu a ty víš, že se bojím to říct, ale úžasňáku, ty víš dobře, co cítím a co bych si přála. Prosím, dovol mi být s tebou. Vím, že je to se mnou hodně těžký, ale už nám není 20 a ani 50 a nikdo neví, jak dlouho tu budem. Chci tě strašně moc, Petra. A z Bedihoště napsala Pavlína, ahoj rádio, prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu. Jsme rádi, že tě máme, je nám smutno. Už se těšíme na návrat domů, parťáku náš. Doma moc práce, milujeme tě. Maminka, táta a sestry Kačenka a Sofinka, doufám, že na nás myslíš.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání, které si dnes pěkně natáhneme, a to až do 10. hodiny večerní, protože těch vašich vzkazů je tu stále velká hromada. Tak pojďme na další. Teďka budeme hrát Podvod od Honzy Nedvěda a tuhle tu písničku vybrala paní Alena z Hovorčovic. Holky moje, to je pro vás, mám vás moc ráda. Pozdravujte v přílepech. Alena. Sáro, gratuluji ti.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Jan Nedvěd na Blaníku, za půl minuty bude 8:45. V písničkách na přání krátce před 9:00 třeba Kamélie. A těšte se taky na Pavla Vítka, nebo za chvilku na skupinu Škvor, bude tu Síla starých vín. Na Blaníku dál hrajeme písničky, které máte rádi.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým...
6: Těsním!
8: Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
6: Aditek!
8: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
6: Aditek!
8: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
6: Aditek!
5: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A tady už je síla starých vín od Škvorů, napsala Alena z Vlkavy. Prosím, zahrajte pro mé kolegyně do práce, aby se nám lépe pracovalo. Moc děkuji, Ála, tak milé dámy, ať vám to v práci pěkně utíká. No a my vám k tomu hrajeme Škvory. Hezký večer s Blaníkem.

0: přání.
1: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio Blaník.
2: A teď už je před námi Pavel Vítek, Má svůj den. Písničku vybrala Jarka z pražského Chodova. Naše Nelly má dnes svůj čas, slaví krásných sladkých 17. Každý, kdo má jí rád, s písní přišel blahopřát. Mamka, taťka, babička, Bažul s Honzíkem a Pepa.

Na Blaníku dohrává Pavel Vítek a teď na vaše přání Kamélie. Hej, pane Šenku, písničku vybral Václav z Plzně, který píše: Blaníčku, prosím o písničku pro jednu příbramačku na dnešní oslavu se sklenkou červeného vína. Holka, všechno nej, ti přeje jeden kluk ze Zruče. Rádio Blaníčku.

0: Kamélie na rádiu Blaník za 3 minuty bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině mezi 9 a 10, například Argema. Taky svatební od Jarka Šimka. Svý srdce na oltáři dá, chci si tě brát. A koukám, že jste vybrali taky Nonstop od Michala Davida. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 11 až 5 stupňům. Ráno se ojediněle objeví mlhy. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků a místy se přechodně zatáhne. Odpoledne výjimečně přehánky nebo déšť, a to většinou na severozápadě území. Večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 13 stupňů Celsia.
2: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
8: Stavebniny Janík.
9: Stavebniny Janík.
8: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
9: Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny@janik.cz.
10: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
11: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
10: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
5: Odbyla nám 9. hodina, přejeme krásný čtvrteční večer, písničky na přání pokračují, teď už je před námi orchestr Karla Vlacha a skupina Františka Ringo Čecha. A písničku Zelená je tráva vybral pan Milan z Prahy, který píše: Dobrý večer, milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky na přání pro fotbalisty Dynama České Budějovice s tímto vzkazem. Hoši, děkuji vám za vítězství v letní přípravě nad týmem Bad Leonfelden. Závěrem bych ještě chtěl poděkovat panu Rožboudovi za parádní podzim s dorostem Dynama. Díky, slávo, Milan Malý.
3: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku hrajeme na vaše přání. Teď oblíbená pivařská Jarošovský pivovar od Argemy, takže už jenom stačí si nalít sklenku lahodného zlatavého moku a vychutnat si tuhle písničku, kterou vybrala Lada. Milí Blaníku, až z daleké bulharské Sofie, prosíme o zahrání písničky k narozeninám pro naší babičku, paní Martu Opletalovou z Hostře Radic. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a krásných chvil strávených s lidmi, kteří ji mají moc rádi. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči, krásné vzpomínky a za to, že tu jste oba s dědou vždycky pro nás. Vnučka Lada s celou rodinou z Česka i Bulharska.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Argema na Blaníku a tady už je Věra Špinarová a Matka návratů, napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku, zahraj prosím mamince k svátku, děkuji Šárka, Míša, Jana, Víťa, Dáša a chlupáči.

0: Věra Špinárová na rádiu Blaník a teď už Michael Jackson a Beat It. Stručné přání napsala Lucie z Plzně. Vše nejlepší, Marku, k tvým 46. narozeninám.
1: Blaník Rádio.

Na Blaníku dohrává Michael Jackson a teď je před námi svatební od Jarka Šimka. Napsala Tereza Stachova: Snoubenci můj, už se těším moc na tebe. Moc tě miluji, celý život budu s tebou. Jsme spolu krásných 6 měsíců a už se tě nevzdám. Už jsi jenom můj, tvoje snoubenka Tereza.

0: Jarek Šimek na rádiu Blaník. Teď už na vaše přání Eláni a Znova sama dotkni napsala Petra z České Skalice. Hezký čtvrteční večer, zahrajte tuhle písničku pro mého úžasňáka Radka H., který je teď vedle mě. Úžasňáků, oba máme už dost za sebou a jsme 50+. Nechci už čekat, miluju tě a chci být s tebou, ať se děje cokoliv. Spolu to dáme, věřím tomu, i když jednoduchý to nebude. Každý jsme svůj a máme své potřeby, ale dáme to, neboj se, já jsem blázen a ty snílek. Ale má to tak být, jinak bychom se nepotkali, to napsala Petra. Napsal taky Roman Skladná, milý Blaníčku, zahraj písničku pro nejkrásnější holčičku v Montrealu. Posílám přání krásného dne a pohodového večera pro moji školní lásku. Šnečku, moc nepracuj a čas od času si vzpomeň, myslím na tebe každý den a moc se těším, že tě uvidím, až budeš zase někdy poblíž tvého rodného města. Bez pusy už tě odletět nenechám. Tvůj šnek evropský, slatinský. Tak tady jsou Eláni. Hezký večer s Blaníkem.
1: Pokým

Na Blaníku slovenská skupina Elán a teď je před námi Stanislav Hložek, napsal Zdeněk z Ledec u Plzně. Chtěl bych zahrát svému kamarádovi Karlovi Kučerovi z Vochova u Plzně, který má právě teď noční službu a posílám mu píseň od jeho oblíbeného zpěváka Standy Hložka. Píseň je také pro jeho přítelkyni Evu a všechny pracovníky bezpečnostních služeb. To všem přeje Zdeněk Maty z Ledec u Plzně. A napsal i pan Jaroslav z Halenkova. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky Milované manželce Daně, děkuji, manžel Jarda. Tak tady je Standa Hložek a Život je rváč a my vám přejeme dál pohodový večer s Rádiem Blaník. Písničky na přání pokračují.

0: Standa Hložek na Blaníku, za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Kabáti. A vybrali jste taky Opus nebo Michala Davida. Nonstop už za malou chvíli. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách.

0: radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaník. Samolepka za 100 tisíc.
1: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.

0: Tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Už máš šaty na ples?
2: Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Na rádiu Blaník.
1: A tady už je Michal David, napsala Jiřinka. Milovaný Kubíčku, přeji ti k narozeninám vše nejlepší a moc tě miluju. Navždy tvá Jiřinka.

Na Blaníku dohrává Michal David a teď už na vaše přání Pohoda od kabátů, píše Jakub ze Šumperka. Zdravím Rádio Blaník, chtěl bych si nechat zahrát k mým 37. narozeninám a zdravím vás ze Šumperka, jste super rádio, díky Kuba. Kubo, všechno nejlepší přejeme.

Na Bladníku skupina Kabát a teď už opus Life is Life napsala Radka ze Šumperka. Milá Liduško, k tvým dnešním narozeninám hodně lásky, štěstíčka a zdravíčka přeje tvoje dlouholetá kamarádka Radka. A my z Blaníku se připojujeme, k narozeninám přejeme všechno nejlepší.

0: Opus na Blaníku, za 2 minuty bude 10:15, v písničkách na přání do 10:00 ještě Summer All Stars a skupina Slza. Léto lásky tady bude už za malou chvíli, no a těšte se taky na Lucii Bílou nebo na Mariku Gombitovou s Mekým Žbírkou. Přeji pěkný večer s Blaníkem.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Dneska je Mezinárodní den country hudby a hostem ranního vysílání byla první žena české country, Věra Martinová. Pokud jste to nestihli, můžete si dát opáčko zase zítra ráno.
3: A navíc zítra nás čeká předposlední letní koncert Rádia Blaník.
2: Bude v Čáslavi, no a hlavně je pátek, takže tady bude šťastná hodinka.
3: Od 8 do 9 si budeme hrát jenom dobronáladové písničky.
2: A budeme vás odměňovat, těšíme se na vás.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
15: Aditek!
14: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
15: Aditek!
14: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
15: Aditek!
16: www.aditek.cz jako guma.cz. Aditek těsní hned.
1: Písničky na přání
17: na Rádiu Blaník.
0: Summer All Stars a Slza, léto lásky vybral posluchač Jan, který píše: děkuju ti, že jsem u tebe mohl být, když mě bylo nejhůř, maminko, mám tě moc rád.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už je před námi Fénix od Lucie Bílé. Napsala paní Anna z Přerova, naší Monice z Hořové blahopřejeme. K dnešním narozeninám přejeme dobré zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Snad jí potěší oblíbená písnička od Lucie Bílé. Maminka, brácha, manžel a synové Vítek a Alex.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky.

Na Blaníku Lucie Bílá, blíží se 10. hodina a tak je před námi poslední vaše dnešní přání. Marika Gombitová a Meky Žbirka napsala Anna z Přerova. Milá Valika z Oseku nad Bečvou, dnes 17. září máš svůj den, slavíš své narozeniny, jak ten čas rychle letí, já i Rastík ti přejeme hlavně dobré zdraví, štěstí, pohodu a pro potěšení posíláme pěknou písničku. Tak Marika Gombitová s Mekým Žbirkou na Rádiu Blaník.

0: Marika Gombitová a Meky Žbirka na Blaníku. Za chvilinku bude 10. To byla dnešní poslední písnička na přání, ty další tu budou opět zítra od 7 večer. Teď už jsou před námi písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude polojasná až oblačná a ráno se ojediněle objeví mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 5 stupňům. Zítra přes den bude obloha polojasná až oblačná, místy přechodně až zatažená. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky nebo déšť, a to většinou na severozápadě území. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 13 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský. Mějte se hezky.
2: Už máš šaty na ples?
3: Ne?
2: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
4: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
5: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
6: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
7: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
6: Nejlépe všechno.
7: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
8: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
9: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
10: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
11: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
12: Stavebniny Janík.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva, no jistě.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
3: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
7: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
7: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, cézatat.
10: Ještě tady, Broučku, vidíš?
11: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík.

0: letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
3: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.

0: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách přechodně až zatažená. Ráno na Moravě místy, jinde se jen ojediněle objeví mlhy. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví také déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 13. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Už máš šaty na ples?
4: Ne?
3: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolek. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
1: Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
2: Stavebniny Janík.
1: Stavebniny@janik.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bela, bel, CZ.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
3: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
2: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách přechodně až zatažená. Ráno na Moravě místy, jinde se jen ojediněle objeví mlhy. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví také déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 13. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Už máš šaty na ples?
6: Ne?
5: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
7: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, pátek 18. září a svátek má Kryštof. Narozeniny dnes oslaví například zpěvák Jakub Smolík, jemu 67 let a oslavencem je taky bývalý americký cyklista Lance Armstrong. Dnes je mu 55 let. Oslavencům

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme bolo jasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Páteční obloha bude bolo jasná až oblačná, hlavně v Čechách přechodně až zatažená. Ráno na Moravě místy jinde se jen ojediněle objeví mlhy. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví také déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 13. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

to pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 18. září, dnes má svátek Krištof a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná kampaň Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Akce potrvá do 20. září. Dnes také startuje 33. ročník festivalu Příští vlna Next Wave, zaměřený na divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarnou a jinou alternativu. V Mělníku se koná vinobraní, které nabízí 3 dny hudby, vína a tradičních slavností, včetně nového pojetí sobotního průvodu. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty interpretů jako Olympic, Divokej Bill a nebo No Name. Den městské mobility nabídne na příbramském dětském hřišti zdarma jízdu příbramskou MHD, historickými autobusy po okružní trase a historickým vlakem, a to od 2 do 6 večer. Liberec hostí Den regionálních potravin, představí oceněné výrobce i novou bezobslužnou prodejnu. V Luhačovicích se koná festival čaje. Nabídne degustace kvalitních čajů z celého světa, ukázky tradičních čajových rituálů a obřadů, prodej originální keramiky i doplňků končí 20. září. A ve Valašském Meziříčí bude festival světelného umění Světlo Valmes. Nabídne 32 zastavení v ulicích, galeriích, historických objektech i podél Bečvy. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Deník počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách přechodně až zatažená. Ráno na Moravě místy jinde se jen ojediněle objeví mlhy. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví také déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 13. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.